školské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

hračky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Pohodový podvečer všem, kdo ladí vlny Rádia Čas Rock. Tak jako každý čtvrtek i dnes máme pro vás další díl pokecu spojeného s muzikou. Ve studiu Rádia Čas Rock, David Zbavitel, no a my odstartujeme úvodním songem tohoto dílu. Mým hostem v tomto díle je frontman kapely Pretty Maids, Ronnie Atkins. Tak dobrý poslech a ostrý zvuk.

0: Úvodní song tohohle dílu pořadu Backstage je za námi, dali jsme si Pretty Maids. Pojďme na první otázku. Pretty Maids mají alb celkem dost, no ale otázka zněla, nebo ta první bude znít na to, které album nejvíc formovalo identitu kapely. Myslím, že spousta lidí si nás samozřejmě spojuje se starší tvorbou z 80. let. Podle mě třeba album Red Hot and Heavy z roku 1984 a především Future World z roku 1987. Myslím, že právě na těchto dvou deskách jsme se tak nějak našli, našli jsme svůj vlastní styl a vlastní identitu. Pak samozřejmě následovala spousta dalších alb, ale musím taky zmínit desku Pandemonium z roku 2010. Nikdy jsme vlastně úplně nezmizeli, jen jsme měli dlouhou pauzu. A tahle deska kapelu znovu nastartovala.
1: Where we kind of, I mean, we never went away, but we just took a long break. But that kind of re-established the band again.
0: Další otázka zní podobně. Když jsme mluvili o albech, tak mohl by si vybrat nějakou písničku, která právě sformovala Pretty Maids?
1: You mean Future World?
2: Yeah.
1: Oh, absolutely. Yeah.
0: Myslím, že jsme napsali spoustu dobrých písní, ale kdybych měl vybrat jednu a říct, tohle jsou Pretty Maids, tak podle mě je to Future World. Pořád mě baví hrát živě, to nemůžu říct o všech skladbách, ale Future World pořád hraju moc rád, protože má obrovskou energii a skvěle ukazuje, o čem naše kapela je. Je tam kombinace zpěvu, dobrého kytarového riffu a kláves. Právě tahle píseň vlastně hodně definovala náš styl, takže ano, pořád jí mám rád, no a hlavně fanoušci taky.

0: Další muzika dnešního dílu pořadu Backstage za námi. Ladíte vlny rádia Čas Rock a posloucháte muziku a pokec s Pretty Maids, tedy s Ronnie Atkinsem. Jeden z nejhranějších hitů, Please Don't Leave Me, existuje nějaký příběh téhleté písničky?
1: Well, basically, you know, the story about Please Don't Leave Me is a little funny now, because, I mean, we did, in 92, when we recorded the album called Syndicate, you know, where it's from,
0: příběh kolem Please Don't Leave Me je vlastně docela vtipný. Když jsme v roce 1991 nebo 92 nahrávali album Syndicate, ze kterého tato skladba pochází, chtěli jsme udělat tvrdší desku, víc postavenou na kytarách a ubrat balady. Vlastně jsme tam žádnou moc nechtěli, protože psát balady pro nás bylo vždycky poměrně snadné. A měli jsme ten single z roku 1982 od Johna Sykesa a Phila Lynotta. Pamatuju si, že jsme tu píseň, nebo že jsem tu píseň tehdy miloval stejně jako Kena, tak jsme si řekli, že bychom ji možná mohli nahrát jako bonus. Původně to měl být opravdu jenom bonusová skladba. Tehdy jsme jezdili po Kodani s člověkem z vydavatelství a poslouchali celé album v autě. Protože jsme vždycky chtěli vědět, jak právě v autě deska zní. Tak jsme pustili celé album, všechno dobré, všechno v pořádku a na konci zazněla tahle skladba. Ten člověk se zeptal, co je tohle? Řekli jsme mu, to je bonus. A on na to, bonus? To si snad děláte srandu. Takže ano, nejdřív se skladba objevila na kompilaci, no a kde byla spousta popových věcí a v Dánsku se z ní stal hit. Potom jsme jí dali pořádný videoklip, oficiálně jí vydali. Musím říct, že z videa jsem zrovna moc nadšený nebyl, ale skladba se stala velkým hitem v Japonsku a celkem uspěla na mnoha místech i v Evropě. No a pořád ji hrajem.
1: Hit in Japan and a hit more or less in Europe, you know, a lot of places. So and we still played,
0: Pojďme na další otázku a to jsou solová alba Ronnieho Atkinse. Působí na mnoho fanoušků mnohem osobněji i trošku hlubším dojmem. Otázka samozřejmě zněla, jestli tady tohle působení nebo ty solová alba ovlivnila i diagnóza Ronnieho Atkinse.
1: It was definitely connected to my illness, you know, because it's very reflecting and very actually.
0: Rozhodně to souviselo s mou nemocí, protože jsou hodně introspektivní a opravdu velmi osobní. Jsou napsané skutečně od srdce. A byl to můj způsob, jak se s tím vším vyrovnat. Když si dneska poslechnu třeba první album One Shot, myslím, že všechna ta alba jsou dobré a je na nich spousta dobrých písní. Ale když si je poslechnu dnes, dokážu z nich vycítit, v jakém rozpoložení jsem tehdy byl. Je to vlastně něco jako autoterapie. Ale jsou to dobré desky, jsem na ně opravdu hrdý, protože jsou upřímné. Možná trošku jemnější než Pretty Maids, ale na všechny tři alba jsem opravdu hodně hrdý.
1: Pretty Maids is, you know, but it's three albums that I'm really proud of.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: cestu, věřím tomu, že nejenom mě, ale taky většině z vás, pokud se vydáváte do práce, nebo třeba už někam do školy, o tom určitě taky bude řeč. Úterý 1. září, toť údaj, který na nás tady kouká ze všech kalendářů, jestli je máte správně tady přetočeny. No a to znamená, že je před námi nový ostrý budíček. Jak včera zmínil můj ctěný kolega Ivo Raška, ten se odebral někam úplně pryč a tak to tady následující 2 týdny bude na mě. Co nás čeká, co nás nemine, po 6. hodině si můžete být jistí, že to bude kapela, je? Dáme si taky nějaké to ovoce po ránu a klidně zakázaný. No a nabídnu taky Glenna Hughese. Ale nejprve Martin Fabík a jeho zprávy, takže mu předávám slovo a vám ještě jednou přeji krásné školní ráno.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Brno-Bohunice ve směru na Ostravu. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. Dále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Kostice směr Bratislava. Nákladní vozidlo se střetlo s dodávkou. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V českých školách začínají od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit nebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží.
7: Morava aktuálně.
4: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj zde vyroste volnočasový areál s pumptrackem, inline dráhou nebo horolezeckou stěnou. Více nám řekla mluvčí radnice Andrea Vargová.
8: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
4: Spodní prostranství bude vstupem do lesoparku a současně prostorem pro odpočinek. Hanácká kasárna v Olomouci čeká další změna. V jejich prostorách vznikne soukromá základní škola pro necelých 150 dětí. Nabídne výuku od 1. do 9. třídy a ve třídách bude maximálně 16 žáků. Chybět nebude ani školní družina a jídelna. První děti by do školy mohly nastoupit po dokončení přestavby, která je naplánovaná na konec roku 2027. A fotbalista Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. Ve 39 letech oznámil konec v argentinském národním týmu. Za Argentinu odehrál 207 zápasů a dal 125 gólů. S týmem vyhrál mistrovství světa v roce 2022 a jeho posledním zápasem bylo letošní finále proti Španělsku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Právě nám dohráli Blue Oyster Cult na rádiu Čas Rock, kde nám před chviličkou začal ostrý budíček. Já vám ještě jednou přeji pohodové ráno, no a než se pustíme do další muziky, tak já tady mám jeden vzkazík, který jsem slíbil vyřídit. A bude to pro Petra konkrétně, protože on se nechává velice rád vždy informovat, kolik že nám to vlastně zbývá do Vánoc. Takže, Péťo, jestli jsi někdy na cestách, tak věz moc dobře, že je to 114 dní, které zbývají do Štědrého dne. A přesně za 114 dní uslyšíš?
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Tak, ale přece jenom to máme pořád daleko, před námi jsou ještě jiné měsíce, tak bychom si mohli posvítit na tu budoucnost nejbližší, co nás tedy čeká dnes právě 1. září. Proto je tady Milan Gelnar, kterému velice rád předávám slovo.
2: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok.

0: 21 minut po 6. hodině nám na rádiu Čas Rock dohráli Evanescence a my jdeme dál, ale když jsme u toho startu nového dne, tak se můžeme také podívat na to, jaké nás dneska čeká počasí.
1: Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami. Okluzní fronta. 356-42, 359-44, 360-30.
0: Já myslím, že bude velice jednodušší, když si řekneme akorát, že nás čeká polojasný a skoro jasný den a přechodně čekejte také oblačno až zataženo. Zejména na horách to může být ojediněle i s přeháňkami. Co se týče teplot, tak 20 až 25, což jsou sympatické hodnoty, na jihu Moravy dokonce 27. Tak se podle toho zaříďte, jestli se někam vydáte, já vám k tomu pošlu muziku. Už za malou chviličku to bude třeba Glenn Hughes anebo kapela Pain.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry, tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
8: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

Tři minutky uplynuly od doby, kdy na hodinách skočil údaj 6:30 a my se teď pojďme na rádiu Čas rok věnovat kapele Bad Wolves. Mám tady nějaké novinky z tábora, i když ne úplně příznivé pro jejich fanoušky. Tohle uskupení sice nedávno nakoplo novou éru, řekněme, dala se dohromady nová sestava, ale i přesto se poměrně nedaří. Před pár dny byli odejíti ze společného turné s kapelou Skillet a mohli za to vlastně fanoušci právě kapely Skillet. Ono se ví, že tohle uskupení je poměrně silně křesťansky založené a ono to platí i o většině fanoušků. No a těm se přestali líbit některé, řekněme, hodnoty nebo věci ohledně kapely Bad Wolves, převážně ohledně zpěvačky Sary Skinner. No a tak vyvinuli nátlak, který nakonec zapříčinil to, že Skillet opravdu nechali odejít kapelu Bad Wolves ze svého, nebo z toho doprovodu, kdy měli jet společně. Aby toho nebylo málo, tak kapelu opustil i kytarista AJ. Ne, že by se nepohodl s ostatními členy, ale on se nepohodl s vydavatelstvím. Protože nedávno Bad Wolves nahráli cover písně Jolene, což je věc známá od zpěváčky Dolly Parton, která nedávno zemřela. No i přesto se studio rozhodlo, že tenhle cover vydá, což kapela úplně nechtěla, protože právě Dolly Parton se i měla objevit v tom coveru, ale už to nestačila nahrát. No a to se velice nelíbilo právě AJovi, který to asi poměrně správně pokládal jen za dojení této značky za účelem zisku, ale studio si stálo za svým, nebo respektive vydavatelstvím. No a tak se nakonec rozhodl odejít z kapely po zhruba 3 a něco letech. Zajímavé je, že poukázal ještě na jednu věc. O něco podobného se stalo na začátku úspěšné éry Bad Wolves, a to se singlem Zombie od Cranberries. I tenkrát se měla ještě podílet Dolores na téhle verzi, ale také už to nestihla. No a zkrátka dobře, AJ nechtěl, aby všichni kapelu vnímali jako tu, co dělá covery. Což je pravda, protože upřímně, když někomu řeknete Bad Wolves, tak si většině vybaví právě věc, kterou si dáme i teď.

0: týdne.
1: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rok se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
0: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
3: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: 1. září, toť dnešní datum, máme na Rádio Čas Rok finišujeme první hodinku ostrého budíčku. Další tři jsou ještě před námi, co nás čeká v té následující, no tak třeba jedna záležitost z minulosti, která se týkala kapely Beatles a která výrazně, řekněme, možná také urychlila jejich tehdejší konec, ale k tomu se teprve dostaneme. Co nás čeká hudebního, to vám taky prozradím. No, nebudou Whitesnake, které víc střídají třeba Freedom Call. No a chystám také kapelu Sleeping with Sirens. No a jaké novinky na vás chystáme ohledně podcastů, to se také dozvíte po 7. hodině, ale slovo si nejprve vezme Martin Fabík, který pro vás nachystal zprávy, no a určitě koukneme i na dopravu.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock a na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku místku v ulici Revoluční. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Projíždějte opatrně. A pozornost se stále vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Bohunice ve směru na Ostravu. Stala se tady nehoda 3 osobních vozidel. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Státní a veřejné zaměstnance čeká od příštího roku zvýšení platů až o 5-9%. Do platů zaměstnanců by mělo jít o 36 miliard více než loni. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmějí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Vláda schválila i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmějí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
6: Morava aktuálně.
4: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů 2 nové učebny pro malé přírodovědce. V základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo pro pokusy. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
7: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
4: V Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény. A Zbrojovku Brno čeká domácí fotbalový souboj. Ve středu 2. září od 18 hodin nastoupí v Šipex aréně proti FC Hradec Králové. Zápas nabídne zajímavý souboj a večerní fotbalovou atmosféru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
8: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíč.

dohrála nám... Tak teď nám dohrála Hudba Praha. Na rádiu čas rok 13 minut po 7. Ani dnes nebude chybět nějaký ten pohled do minulosti. A já tady mám jednu událost, která se týká kapely Beatles. Z roku 1967. A ono to vlastně všechno začalo 27. srpna. Ten den totiž bohužel v 32 letech, jestli se nemýlím, tak zemřel Brian Epstein, tehdejší manažer kapely. A o kterém se mluvilo, že je to vlastně takový ten neoficiální pátý člen Beatles. Pátý Beatles se mu říkalo. Ono se skutečně ukázalo, že kapelu hodně držel nad vodou, byl velikým pomocníkem a možná pánové sami ani netušili, co všechno jeho práce obnáší. Ale to se záhy ukázalo, protože právě 1. září se Beatles setkávají v londýnském bytě Paula McCartneyho a rozhodují se a přemýšlí, jak to vlastně po smrti jejich manažera bude dál. A nakonec, možná tím, že byli u Paula doma, nevím, ale nakonec se rozhodne, že právě Paul McCartney přebere většinu jeho rozsáhlé agendy. Což jak se ukázalo poměrně brzo, zapříčinilo možná a hodně uspíšilo i rozpad kapely, protože právě pánové si začali dělat, co chtěli a začali se hodně hádat. Takže tolik vlastně, nebo takhle, ukázalo se skutečně, jak je někdy důležité, když máte toho člena u sebe a nemusí být vyloženě vidět, ale musí být někde kolem vás a hlavně vás hlídat, protože ne vždy znamená, když jste dobrý hudebník, že zvládnete i ty věci kolem. A ono potom rozhodnout, kdo si vezme na starost tyhle ty věci, nemusí být vůbec jednoduchá záležitost.

Bizar. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Děti, smraďoši, za 15 minut vám zvoní budík. Vstáváme. Budíka mám rád, je můj kamarád. Nepromeškám ani chvilku a už cvičím čtvrt hodinku.
1: Tak já myslím, že na tuhle chvíli čekalo mnoho rodičů a když se podívám na čas 7.23, tak no, jako na většině místech už je asi dávno po budíku, ale ano, samozřejmě se tomu musíme trošičku věnovat. Máme tady začátek nového školního roku. Letos si myslím, ty prázdniny byly poměrně dlouhé, protože také začaly o něco dříve a já si nemůžu pomoct, když se zaměřím na tu připravenost, jestli už jako lidi nakoupili věci do školy nebo ne. Mně to trošičku připomíná Vánoce. Všichni ví, že se to blíží, všichni o tom čtou, poslouchají a potom jsou všichni v šoku, jelikož mají na všechno čas, tak jsou strašně v šoku, že už je to tady třeba za den nebo za dva. Nic, já samozřejmě nechci být jenom jako nějaký tady škarohlíd. Já vám studentům, studentkám, žákům, žákyním všem přeji určitě mnoho úspěchů v tom novém školním roce. A hlavně myslete na to, že když budete vy v pohodě, tak v pohodě budou i vaši rodiče. A to chcete. Nicméně, když se podívám do kalendáře, tak tady vidím ještě jeden údaj. Ten návrat do škol můžeme společně oslavit i dnem, světovým dnem psaní dopisů, který připadá právě na 1. září. Takže děti si to můžou natrénovat, my dospělí si to můžeme klidně připomenout, když si se dopisy psali poměrně hodně, takže vemte tušku, vemte papír a hezky po staru můžete ať už dětem nebo někomu svému milému napsat několik krásných řádek. Ale pozor, skutečně si dejte pozor, třeba na velká písmena, přece už jenom z té školy jsme docela dlouho venku.
2: Ježiši Kriste, Bavorov s malým B, blbej ti od toho. No jo, hlasat ty, o to umíš.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na Molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.

Tak přátelé, zdraví vás David Zbavitel. Mám pro vás další díl Metalmánie. Dneska si, řekněme, připomeneme minulost, ale i současnost formace Flotsam & Jetsam. Od 7 večer na rádiu Čas Rock a o hodinu později na televizi Rebel.

0: 7 hodin 35 minut a my míříme dál. Já jsem slíbil jednu informaci ohledně podcastů. Ano, máme září, skončily prázdniny, takže jedna z věcí, která se bude postupně rozbíhat, to je i Rockcast. Ale pozor, my s Rockcastem budeme vstupovat tak jako v úvozovkách do nové éry, protože se nově budete moci těšit na videoverzi. Ano, vstoupíme určitě, já nevím kam všude ještě vstoupíme, ale vstoupíme na obrazovky, respektive na nějaké ty sociální kanály a takhle. Začínáme na tom dělat, už tento týden bychom tady měli přivítat velice zajímavé hosty. Těším se na to. No a koncem měsíce by to mělo být venku. První díl. S kým to bude, to vám jako prozradit ještě nemůžu, ale my se na to těšíme a myslím si, že byste se měli těšit i vy. Jinak, jestli máte nějaký zajímavý tip, kdo by třeba mohl usednout jakožto host, jestli je to někdo s nějakým zajímavým hudebním příběhem nebo někdo, kdo se motá kolem hudební branže, klidně dejte vědět. No a třeba se před tou kamerou jednou potkáme a taky si parádně pokecáme. Takže nezapomeňte na to, určitě sledujte socky, kde se postupně budete všechno dovídat.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Poté, co nám na Rádio Čas Rock dohráli Disturb, bude další muzika ve vašem podání. Mám tady jeden vzkaz o žádost o kapelu Traktor a Testament. Poletí to Máriovi, který aktuálně neprožívá vůbec jednoduché okamžiky se svým pejskem, který se jmenuje Nero, takže hodně sil. Přeje takhle na dálku Klárka s Patrikem, no a já se určitě

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank.

0: Zvoní!
1: Tak, za několik minut přesně tohle začne zaznívat v mnoha školách. 1. září je tady, aneb návrat do školních lavic. Samozřejmě my, hlavně rodiče, jsme se na to těšili, ale ruku na srdce. Tento první týden si myslím, že se neponese zrovna ve znamení nějakého velkého učení. Naopak, dneska tam budu asi jenom hodinku a už je budeme mít zase doma. No. Ten rozjezd bude takový jako poměrně pozvolný. Znám i případy, kde se jaksi ty prázdniny ještě prodlužují, protože jak to tak bývá, školní práce stavební se ještě nepovedly. U nás to tak naštěstí není, takže my už se do toho můžeme znova ponořit. My se ale ponoříme samozřejmě i do dalšího programu tady, na rádiu Čas Rock, protože máme úterý a jestli dáváte pozor, tak moc dobře víte, že i to dnešní bude s takovým tím podtitulem Tajné úterý, takže dva lístky pro někoho z vás, ale na co? Tak na to si ještě chviličku počkejte. Co však nebude tajná informace, je o to, že zazní Guns N' Roses. Mám tady také něco pro příznivce Kinga Raymonda.

0: Já vám tady přeji krásný poslech a krásné úterní ráno a slovo předávám Martinu Fabíkovi.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas rok.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
5: Aktuálně si dávejte pozor na Novojičínsku poblíž nájezdu a výjezdu v oblasti Šinov u Nového Jičína. Osobní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Blučina ve směru na Bratislavu. Nákladní auto se srazilo s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím rockeři, jsou tady opět aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku bude tento týden převládat příjemné počasí. Teploty se udrží kolem 23 až 24 stupňů. Přehánky se objeví jen ojediněle, častěji na severu a severovýchodě. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek, kdy může být až 27 stupňů Celsia. Podle televize LTV Plus se podobné počasí očekává také o víkendu.
3: Morava aktuálně.
5: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co všechno bude její součástí, nám přiblížila mluvčí této policie Helena Badurová.
7: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin, kdy celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
5: Zlínský kraj chce vylepšit oblíbené pustevny, které každoročně lákají tisíce turistů. Upravit se mají stezky, silnice i parkoviště, kterých je v lokalitě dlouhodobě nedostatek. Přibýt má také nové osvětlení a celkově by se měl zlepšit komfort pro návštěvníky. A česká tenistka Karolina Muchová vstoupila do US Open parádně. Rakušanku Sinju Krausovou porazila 6-3 a 6-0. Dále jde i Marie Bousková, která si poradila s francouzskou Elzou Žakmotovou. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rádia Čas Rock.
1: Přesně 11 minut uplynulo od doby, kdy nastala 8. hodina raní a v tuto chvíli to znamená, že se budeme věnovat tajnému úterý, tak jako každý týden. I dnes pro vás máme dva lístky na vybraný koncert, na který můžete zajít sami, s někým známým, to už je prostě na vás. No ale o co dneska hrajeme? Já budu trošičku ještě tajemný, já zkusím vám dávat takové jako nápovědy, takové jako drobečky vám budu házet, jo? Bude to koncert, který proběhne v ostravském klubu Barák 4. prosince, takže takový krásný Mikuláš, řekněme, už si můžete tam jako užít, hezky. Stále budu napínat. Jedná se o kapelu, kterou si nebojím považovat za stálici české scény. Jsou tady mimochodem už nějakých 36 let a frontman této kapely, tak ten platí za předního českého textaře. Další nápověda, ta už bude poměrně velká, je to kapela z Pardubic. Takže vodítek a nápověd si myslím, že máte dost. Klidně můžete ještě chviličku přemýšlet a nezapomeňte, je to jenom o detailech.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Čas Rock.
1: Tak by si z vás určitě poznali, že dnešní výhrou Tajného úterý jsou lupeny na koncert Vypsané fixy. Já jsem tady zmínil postavu Mardyho, jakožto tedy frontmana, že je to vyhledávaný textař. A skutečně, on už krom toho, že stíhá psát výborné texty pro domovskou kapelu, tak už se několikrát podílel na písních kapely Doga, skládal pro Davida Kolera nebo i Hanu Zagorovou. A taky, když si to byl velký sportovec, protože hrával hokejbal, a tento sport má stále velice rád, takže když u nás bylo v roce 2017 mistrovství světa v hokejbalu, právě Vypsaná fixa složila hymnu. Také se podíleli na filmové produkci, ať to byly snímky Čtyři slunce, Václav nebo Bába z ledu. No a 4. prosince Vypsaná fixa přijede prezentovat jak tyto klasické fláky, tak i nové do ostravského baráku. Letos v květnu jim totiž vyšla nová deska Ideál, takže ideální možnost užít si tento koncert úplně zadarmo. Vydržte s námi, protože za malou chviličku půjdeme do hry.
0: Tajné úterý, Rádia Čas Rock.

0: rozklapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo.
4: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
6: Rádio Čas rok.
7: Pravé rokové rádio.

0: Čas Rock.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock nám pro dnešní den přináší možnost vyhrát dva lístky na koncert Vypsané fixy 4. prosince v ostravském klubu Barák. Kdo z vás to bude, tak to už se za malou chvíličku dozvíme, protože můžeme jít do hry. A já bych asi dneska vzal 4. v pořadí. Kdo bude 4., tak budou lístky jeho. Tajné

0: Čas rok. Tak, tajné úterý, rozuzlení velké je tady, protože na drátě by měl být Pavel, čau.
1: Čaute, kluci, čau.
0: No, kluci, kluk je tady jenom jeden, jestli si nevšim.
1: Ty jsi tam sám dneska, kurník, no, tak...
0: Jako nebo,
1: nebo... Jsi to slyšel jenom tebe, no, ale myslím, že jsem, že tam jste oba.
0: Nebudeš tomu věřit, ale Raška se rozhodl, že si vezme na dva týdny dovolenou, tak já nevím, co, co mám to budu dát, no. On se mě ani nezeptal. Tak... Ani se mě nezeptal, jestli s tím souhlasím třeba. Ne, samozřejmě. Ať si chlapec odpočine, my to tady zvládneme. Každopádně, ty můžeš mít radost, protože dva lístky na vypsanou fixu jsou tvoje. Co ty a vypsaná fixa?
1: Mám radost, mám, těším se.
0: Těšíš?
1: Viděl jsem je naposledy na Rock for People teda. Hmm. To bylo překvapení, protože tam ani být neměli vlastně.
0: Ano.
1: Takže v klubíku to bude taky fajn.
0: Ale já myslím, že jak je jasné, že každé ráno vyjde slunce, tak je jasné, že vypsaná fixa bude vystupovat na Rock for People každý rok.
1: No, jako jo.
0: Koho vemeš sebou?
1: Ty asi bráchu vezmu. Mm. Ten nemá ještě o něco radši jak já, takže...
0: No výborně, tak
1: ten bude spokojený určitě.
0: Ale dobře, gratuluju moc, můžeš ještě někoho pozdravit, tak je to tvoje?
1: Moc díky, tak všechny roky získá, no, jako...
0: Dobře.
1: Jednoduše.
0: Tak jo, Pavle, díky moc, ještě jednou gratulace a užijte si to třeba s bráchou.
1: Čau. Taky moc díky. Čau. Tajné

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 8.

skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš hezmanický pivovar. Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček

Kadle.

0: O Jára umíš jít, takhle jasně nám to sdělili Trautenberg necelou minutku před 9:00 a to znamená, že finišujeme pomaličku. Před námi je posledních 60 minut ostrého budíčku, ve kterých zazní Within Temptation. Dáme si také Aerosmith. No a nebo Halloweeny. Ale vzpomeneme na taky na jeden ikonický hlas, který už tady bohužel není 12 let. Nejprve ale zprávy, takže slovo si bere Martin Fabík.
1: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v Bystřici u Frýdku Místku. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Probíhají záchranné práce. Dále buďte opatrní na Přerovsku na silnici v Bezměrově u Kroměříže. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V českých školách začínají od září platit nová pravidla. Nástup do první třídy půjde odložit nebo si první rok zopakovat už jen ze závažných zdravotních důvodů. Rodiče navíc musí nově počítat s tím, že si připlatí za školky a družiny, které plošně podraží.
8: Morava aktuálně.
5: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj zde vyroste volnočasový areál s pumptrackem, inline dráhou nebo horolezeckou stěnou. Více nám řekla mluvčí radnice Andrea Vargová.
9: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
5: Spodní prostranství bude vstupem do lesoparku a současně prostorem pro odpočinek. Hanácká kasárna v Olomouci čeká další změna. V jejich prostorách vznikne soukromá základní škola pro necelých 150 dětí. Nabídne výuku od 1. do 9. třídy a ve třídách bude maximálně 16 žáků. Chybět nebude ani školní družina a jídelna. První děti by do školy mohly nastoupit po dokončení přestavby, která je naplánovaná na konec roku 2027. A fotbalista Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. Ve 39 letech oznámil konec v argentinském národním týmu. Za Argentinu odehrál 207 zápasů a dal 125 gólů. S týmem vyhrál mistrovství světa v roce 2022 a jeho posledním zápasem bylo letošní finále proti Španělsku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
10: Vstávat a cvičit. Protože je ráno.

Tak tohle byly řízné tóny kapely Alter Bridge na rádiu Čas rok 13 minut po deváté. No, Miles Kennedy se jistě řadí mezi zpěváky, jehož hlas můžeme považovat za ikonický. A poznáte ho na první dobrou. A to se trošičku nahrávám i k tomu, o čem chci mluvit, protože já teď chci vzpomenout na jeden ikonický hlas. Je to 12 let, co zemřel Jimmy Jamison, americký zpěvák, který zažíval dobu největší slávy asi v 80. letech. Bylo to jeho působení třeba v kapelách Target, Cobra, ale následně u kapely Survivor, což pro něho bylo velice úspěšné období. Ono možná takhle, když řeknu to jméno Jimmy Jamison, tak ne všem to třeba bude úplně známé. Ale věřte mi, že jste mnohokrát slyšeli jeho hlas v nějaké té parádní pece, protože se podílel na mnoha filmech. Naspíval třeba ústřední píseň k filmu Karate Kid.

Chápu, že ne každý třeba viděl Karate Kida, ale já si myslím, že o to větší množina minimálně někdy viděla seriál Pobřežní hlídka. Z různých důvodů, nebudu to řešit. Ale všichni známe tu ústřední melodii, kterou právě naspíval Jimmy Jamison.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle byly Halloweeni, svěžná záležitost, Best Time, a když jsme u toho svěžného tempa, pojďme si zasportovat.
1: Radio Čas Rock, kam za sportem.
0: No a já si myslím, že ideální prostory pro nějaké aktivity, tak to je Hangár Ostrava, lezecké centrum, kde můžete zajít s celou rodinkou, čeká na vás 1500 metrů čtverečních lezecké plochy a bude kvalitní, to si buďte jistí, protože se na celé tomto plánování podílel také český lezec Adam Ondra. Na své si přijdou jak zkušení lezci, tak ti, kteří by chtěli s tímhle začít, a bavit se budou i vaši nejmenší, protože je tam velký rozsáhlý dětský park, kde si můžete vyblbnout své mladé. A potom si společně můžete dát něco dobrého v bistru. Na všechno se dostane, všechno tam je, takže určitě zajděte. Hangár, lezecké centrum Ostrava, nebudete toho litovat. No a my pojďme na další muziku. Koukám, co nás tady čeká. Hollywood Undead.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Na ťukance a škrábance, autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
6: To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Tohle byla malá dávka nostalgie na rádiu Čas rok 8 minut po 9:30 a vlastně my na ten dnešní ostrý budíček už můžeme pouze nostalgicky vzpomínat, protože je u konce. Honza Prokeš si vás přebere už za malou chviličku a já se na vás budu těšit opět zítra ráno před 6:00. Mimochodem, bude tady kokos, budeme řešit kokos a budeme taky vzpomínat na prázdniny, protože zítra mě bude zajímat, jaký nejlepší zážitek jste si odnesli z těch letošních 2 měsíců letních aneb prázdniny. Pořešíme to zítra, já se na vás budu těšit ráno před 6:00. Na odchodnou tady ode mě máte ještě muziku v podání 13. století. Takže zítra, čus!

0: Radio. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.

0: Buďte zdraví, rokeři, Tomáš to má pro dnešek za sebou a před námi je 5 hodin, ve kterých vám bude dělat společnost nejtěžší váhová kategorie naší varty Honza Prokeš a taky Dirty Honey. Queen? A nebo Rage Against the Machine? Na rádiu Čas Rock budeme hrát. S Milanem Gellnerem se podíváme na to, co že nás dneska čeká a zprávy, tak ty má na starost Martin Fabík. No a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBB zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v oblasti Otice na ulici Hlavní. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Dále buďte opatrní na Vsetínsku v ulici Máchova ve Valašském Meziříčí. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Na místě je policie a pozornost se vyplatí v oblasti Brno-Jih na silnici poblíž Lán. Stala se tady nehoda dvou motorkářů. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Státní a veřejné zaměstnance čeká od příštího roku zvýšení platů až o 5-9%. Do platů zaměstnanců by mělo jít o 36 miliard více než loni. Vláda také schválila změnu tarifních tabulek ve veřejné sféře. Ty nesmějí klesnout pod úroveň minimální mzdy. Vláda schválila i nová pravidla pro spravedlivé a rovné platy. Například ženy už nesmějí dostávat za stejnou práci méně peněz než muži. Pokud firma pravidla poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 korun.
8: Morava aktuálně.
5: Bohumín podpoří školáky v jejich zvídavosti. Dům dětí a mládeže Fontána otevírá za 5 milionů dvě nové učebny pro malé přírodovědce. V základní škole ve Skřečoni začne fungovat nové chemické a fyzikální hnízdo pro pokusy. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
9: Přírodovědné obory se rychle vyvíjí a tomu by mělo odpovídat i prostředí, ve kterém se s nimi děti seznamují. Nové prostory a vybavení jim umožní dělat pokusy, pracovat s nejmodernější technikou a ověřovat si své znalosti v praxi. Chceme jim zajistit podmínky, které podpoří jejich zvídavost a některé z nich nasměrují k oboru, kterému se možná budou jednou věnovat i profesně.
5: V Olomouci vzniklo nové kulturně edukační centrum, které propojuje umění se vzděláváním. Moderní prostory budou společně využívat Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Centrum nabídne zázemí s učebnami, zkušebnami a také dílnami pro výrobu divadelních dekorací. Nové pracoviště se zaměří na vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na celkovou popularizaci divadelní scény. A Zbrojovku Brno čeká domácí fotbalový souboj. Ve středu 2. září od 18 hodin nastoupí v Šipex aréně proti FC Hradec Králové. Zápas nabídne zajímavý souboj a večerní fotbalovou atmosféru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Víc už mi neber, toto byla kapela Grok, no a před námi je Milan Gelnár, který nám prozradí, jaké, že to úterý bude.
1: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Rádio Č-

0: Na Rádiu Čas Rok nám dozněla formace Dirty Honey, je 1. září a představte si, že v tento den roku 1950 byly v rámci armády zřízeny pomocné technické prapory. PTPáci byli ke svým praporům přiděleni na převýchovu takzvaně politicky nespolehlivých osob podléhající tehdejšímu branému zákonu. Důležitým důvodem jejich vzniku bylo samozřejmě i zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská odvětví. Při odvodu byli tito chlapci označeni písmenem E, což znamenalo, jak už jsem řekl, politicky nespolehlivá osoba, která nedostala do ruky zapík, ale lopatu, krompáč a další pracovní pomůcky. A teď otázka na tělo. U čeho jste na vojně sloužili vy, rokeři? Můžete to ládovat na WhatsApp s číslem 72533-1155 a zaspomínat si tak na tu základní vojenskou službu, kterou jsme si většina z nás odkroutili. Tak se do toho můžete pustit a já vám k tomu nabídnu Anu Jones anebo taky Stone Temple Pilots. Za chvíli se do nich dáme.
1: Soudruh minister, major Haluška,
2: nejsem žádný ministr! Vy, soudruhu, neznáte ani svého nejvyššího představeného!
1: Prepáčte, pán velkomožný.
2: Co?
3: Neznáme se od někud?
4: Soudruh generále, vojín civil! V civilu těžko, hleda, že bychom spolu seděli na pangráci!
5: Rádio Čas Rok. Čas Rok. Pravé rokové rádio.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Rádio Čas Rock. Jsme si dali Anu Johnson, no a už nám tady chodí hromada vašich SMSek, co se týče PTPáku a další základní vojenské služby. No a máme tady třeba tuhletu zdar, tak já byl právě u těch PTPáku. Jezdil jsem s válcem, šibovali s náma všude možně po stavách, samopal jsem držel jen na přísaze. To byl rok 1993. Tak moc díky i za tuto informaci, protože jich tady celá řada, ale těm se postupně dostaneme. Teď je důležité, že si na Rádio Čas Rock zahrajeme podle vás. 725 33 11 55.
1: Rádio Čas Rock.

0: chvíli, nedlouho odlašovat, že jo? No, ale na rádiu Čas Rok další muzika a to bude vybírat z Denda, kterého vítáme. Teru, ahoj.
1: Ahoj všem.
0: Nazdar, nazdar.
1: To poslouchají superový rádio, rádio Čas Rok.
0: Hele, díky za slova chvály. Z Dendo, tak první otázka, co ty a vojna, kde jsi byl?
1: Poslušně hlásím desátní gažák, řidič mechanik BVP.
0: O, bylo to složité řídit?
1: No, jo, byla to docela pakárna. Nebylo to jednoduchý.
0: Vlezl ses tam, jo?
1: Co?
0: Vlezl ses tam.
1: Jo, to jsem byl ještě hubenej.
0: Jasná věc, dobrá, takže to bych...

0: basa, něco takového, jo?
1: Ne, já jsem byl slušný a já jsem se snažil si plnit své povinnosti, a když ti řeknu, že normálně já jsem byl už jakoby starší ten nástupák, a tak přišel, říká ke mně, hele, Kaži, ukaž mu, jak má vypadat skřínka. Já jsem měl ještě kovíky a poctivě, tyhle. A pak se přišel z vojny a konec zase.
0: Jasná zpráva, tak výborně. No a teď ta druhá otázka, která vybyla, tak ta souvisí i s písní, kterou si vybral. Takže co, škola u vás?
1: No právě, tak jsem vybral Axel Rudolf Pella, Forever Angel pro naší Barborku, která vlastně dneska šla prvním rokem, vlastně nastupovala do první třídy, takže to zvládla. A nejenom Barček chci poslat tu písničku všem prvňáčkům, prvňačkám, rokerčatům, rokerčatkám, prostě, ať si ten první den školy pamatujou.
0: A se jim tam líbí, že jo? A jestli to bude nějaké, tak tam, to možná bude dobré.
1: Ať se jim tam líbí a ať to všichni zvládnou prostě, no.
0: Jo, tak velké díky za zavolání, držíme palce všem a i té tvojí. Čau.
1: Čau a děkuju moc.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Rádio Čas Rock.
1: Máme.
2: Kolik?
1: Stovku.
2: Na co?
1: Na koláč.
3: Koju.
2: Není zač.
1: Máme.
2: Kolik?
1: 300.
2: Na co?
1: Na kino. Koju.
2: Není zač.
4: Máme.
2: Kolik?
4: 500.
2: Na co?
4: Na jídlo.
2: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Jedu vlakem Českých dráh.
10: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
0: Čas Rock.

0: konec hodiny se nám na rádiu Čas Rock postarali Trapped, no a my budeme v té další pokračovat se vzpomínáním, no ve vzpomínání na vojenskou základní službu, protože k tomuto tématu nám od vás chodí celá řada SMSek, za což vám moc díky, no a můžete v tom klidně pokračovat. A k tomu Foo Fighters. My Chemical Woman. A do třetice Accept. Co nás na rádiu Čas Rok čeká, víme, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty přináší Martin a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Brno Nový Lískovec v ulici Chironova. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se stále vyplatí i v oblasti Brno Jih na silnici poblíž Lán. Zasahují záchranné složky. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Zdravím rockeři, jsou tady opět aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku bude tento týden převládat příjemné počasí. Teploty se udrží kolem 23 až 24 stupňů. Přehánky se objeví jen ojediněle, častěji na severu a severovýchodě. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek, kdy může být až 27 stupňů Celsia. Podle televize LTV Plus se podobné počasí očekává také o víkendu.
13: Morava aktuálně.
10: Městská policie Ostrava startuje preventivní akci Bezpečně do školy. Co všechno bude její součástí, nám přiblížila mluvčí této policie Helena Badurová.
14: V rámci programu Bezpečně do školy jsme připravili spektrum preventivních aktivit. Náleží mezi ně besedy ve školách, vzdělávací programy na dopravních hřištích, na vytipovaných přechodech. Pro chodce dohlednou na bezpečnost dětí také strážní. Je také apel na řidiče ke vzájemné ohleduplnosti k dalším účastníkům z provozu. Cílem je, aby se děti pohybovaly bez nehod a návrat z prázdnin, kdy celý školní rok si užili dle svých představ a v bezpečí.
10: Zlínský kraj chce vylepšit oblíbené pustevny, které každoročně lákají tisíce turistů. Upravit se mají stezky, silnice i parkoviště, kterých je v lokalitě dlouhodobě nedostatek. Přibýt má také nové osvětlení a celkově by se měl zlepšit komfort pro návštěvníky. a česká tenistka Karolina Muchová vstoupila do US Open parádně. Rakušanku Siňu Krauzovou porazila 6-3 a 6-0. Dál jde i Marie Bousková, která si poradila s francouzskou Elzou Jacmotovou. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Je druhý den v týdnu, no a ten byl šťastný pro Pavla, kterého jsme v rámci soutěže Tajné úterý poslali na koncert Vypsané fixy. Ten se bude v ostravském baráku konat 4. prosince, kde přijedou v rámci svého Ideal Tour a Pavel, tak ten se ho zúčastní, aniž by musel vypláznout za lístek nějakou vatu. Dodatečně teda, Palo, velká gratulace a vy, kterým se to dneska nepovedlo, nevěžte hlavu, protože za 7 dní budeme na rádiu Čas Rok opět v soutěži pokračovat. Bude to v Ostrém Budíčku mezi 8. a 9. hodinou ráno a mně nezbývá, než vám držet palce a to by to byl v tom čert, aby to jedno nevyšlo.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, kde dneska mimo jiné i řešíme pomocné technické prápory, které vznikly 1. září 1950. Černí baroni, jak je známe ze stejnomenného filmu, že jo, Emilka Švandlíka, byli přidělováni na různé pracovní činnosti a svoje o tom ví třeba takový Miro. Ahoj, silničně stavební prapor, lopata, krumpáč. To je takzvaný vojenský bagr KL2V, krumpáč, lopata, dva vojáci. Ano, přesně tak to bylo. Taky se přidal Román, ahoj. Já byl v 90. taky u PT Páku. Stavili jsme Temelín, ale po půl roce mě převelili do Libně, do kuchyně a tam už jsem zůstal, ale bylo fajn, všechny zdravím. Ale jsou tady od vás i další SMSky, jako třeba od Zdenka Rusovce, 1983 až 85. Protizdušná obrana státu jako operátor vzdušného prostoru. Dvakrát mimo jiné na střelbách přímo v Sovětském svazu a to v Ašuluku. No a Láďa tak ten v Kolíně od 93. zajišťoval spojení. No jestli to bylo takhle, no tak, no, no.
1: Máte spojení?
2: Nefunguje.
1: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
0: No a vy v tom klidně můžete pokračovat na našem WhatsAppu a to ve vzpomínání, kde jste třeba sloužili tu základní vojenskou službu a jako co. Tak předem díky, no a od nás za chvíli Led Zeppelin, Pansy Store, My Chemical Romance a jeden kousek necháme na vás.
3: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas Rok. Čas Rok.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.

Tak přátelé, zdraví vás David Zbavitel. Mám pro vás další díl Metalmánie. Dneska si, řekněme, připomeneme minulost, ale i současnost formace Flotsam & Jetsam. Od 7 večer na rádiu Čas Rock a o hodinu později na televizi Rebel.

Penzistore se skladbou Vepřok nedlo zelo. No, této pochutiny na vojně moc nebylo, ale kdo ví, možná, že někomu z vás právě teď chlapi vytrhli trn z paty a nemusíte si už vlámat hlavu nebo uvažovat nad tím, co si k tomu dnešnímu obědu dát. Ale když se do toho dlamance pustíme, tak si na Rádiu Čas Rok zahrajeme podle vás. 725 33 11 55.

0: My Chemical Romance, no a na rádiu Čas Rok si teď trošku zaspomínáme. Mám na drátě Tatara, ahoj, zdravím.
1: Ahoj, zdravím všechny veteru.
0: Nazar, tak Tatare, co ty a základní vojenská služba?
1: No, základní vojenská služba mě trošku minula, i když jsem byl zapsaný na předvojenský výcvik, jako na, do autoškoly.
0: Ano.
1: Ale pak mi přišli 250 korun zpátky s omluvou, že nemůžu absolvovat předvojenský výcvik, poněvadž jsem podepsal dlouhodobý úvazek OKD.
0: Jo, takže ty jsi farál na šachtě.
1: No, protože republika krvacela, tak se
0: to pavuju. Takže tam si zase přispíval naší vlasti. Dobrá, takže to bychom měli, no a co teď, Nazaret, komu?
1: Nazaret komu? No komu? No samozřejmě to na širokové rodině, tímto zdravím z Dendu, vůbec se nezlobil, že jsi mu to zved. No samozřejmě toho školačce už taky, ale taky bych to nechal zahrát i těm loupežníkům, protože všichni ve škole nejsou hodní, to vím podle sebe. No a taky zdravím všechny, kteří se těší příští víkend na těžkou vozbu. Je to specifický strát, protože je to jenom od obsahu 15 nahoru. Uh-huh. Ale holky můžou na čemkoliv, i na babetě.
0: Jo, no. A chlapi třeba dvě motorky můžou vzít sebou, ne? A se číst to. To nejde?
1: To nejde. Jedině, že by ty baby brali chlapi jako batušky.
0: I tak se dá. Dobrá, tak velké díky za pozvání. Měj se krásně a šťastnou cestu.
1: Čau, čau.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Heřmanice? Pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš Heřmanický pivovar. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
2: Rádio Čas rok.
1: Pravé!

0: No vidá, tak jsme se dopracovali až k pravému poledni. Jestli máte před sebou oběd, tak si nechte chutnat. A já vám k němu taky nabídnu něco dobrého. A to Panoptiko, písmeno P, mají na svém začátku taky pratimej. A úplně na začátku abecedy je Ačko. Tak je Avatar. Tak si na rádiu Čas Rock budeme určitě hrát, taky si trošku zasportujeme a budeme pokračovat v tom našem rozhovoru, v té diskuzi, co se týče vojny, jo? Co říkáte? Tak jdeme na to. Dobré chutnání a pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili.

0: totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Sádro kartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádro karton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Velké problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Ostravy na Frenštát u Příbora. Srazila se tu hned 3 osobní auta. Záchranáři zasahují u nehody na dálnici D55 na úrovni 51. kilometru na trase Bzenec-Babice. Bouračka se řeší taky na dálnici D52 na 10. kilometru na trase Pohořelice-Brno a problémy jsou i u obce Starý Hrozenkov na hlavním tahu. I tady je bouračka.
4: Rádio Čas Rok.
3: Dobré úterní poledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Babí léto se vydaří, září by mělo být podle televize LTV Plus většinou s nadprůměrnými teplotami, zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsuší má být hned první zářijový týden, v pátek teploty vyšplhají až na 30.
5: Morava aktuál.
3: Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek. Žádné budovy se ale zatím zavírat nebudou. Do 54 základních škol letos nastoupilo přibližně 20 000 žáků, mezi nimi 3015 prvňáků. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti, třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
6: V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu.
3: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní, teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Panoptiko se skladbou Dejte mi pro vás, no a na ten na vojně možná myslela celá řada z nás, protože někdy to tam bylo opravdu neuvěřitelné. S dnešním dnem je spojený vznik PT páku, ke kterým byl zařazený i román, a to v letech 84 až 6, kdy byl celou rotou přidělovaný na stavění železnic. Taky tady máme další SMS-ku. Ahoj, já taky PTP, útvar 9704, Týn nad Vltavou od 4. dubna 1990, rok a půl. Zdraví všechny, Roman. No a vy se k té základní vojenské službě vyjadřujete opravdu hojným počtem. Rok 95, 96, čestná stráž Praha Karlín, přísaha na Pražském hradě před Havlem na Hradčanech. No, já byl taky, ale pohraniční stráži. Rok 1980, Jindřichův Hradec, toto napsal Kamil. No a tady ještě jedna, čau, Rádio Čas Rok. Já jsem sloužil na Slovensku 86 až 88 u ministerstva vnitra, kde jsme byli děvečky, opravdu pro všechny. Díky, Mirek. No a co vy, kde, u čeho a jak dlouho jste sloužili té naší vlasti? WhatsApp, Rádia Čas Rok je tady pro vás, tak vzhůru do toho a přátelé, bacha na tu disciplínu.
1: Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku, a to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele! A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: No a co tak do lezeckého centra Hangár, ve kterém mají otevřeno každý den až to 22. hodiny. 1500 metrů čtverečních lezeckých stěn s různými obtížemi, dětský koutek, ale taky skvělé bistro. A to všechno pod jednou střechou na adrese nad Porubkou 708-00. Ostrava, telefonní číslo nevím, tak se mrkněte, vygooglete, zajděte, uvidíte sám. No, tak to by bylo a my se můžeme na rádiu Čas rok posunout, Tim Temptation a nebo Doropeš. Za chvíli jsou tady.
0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
7: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ocelovka od citronu, no a před námi Insania, protože tu vybírá moták a jaký má k tomu důvod, tak to nám snad řekne právě teď. Ahoj.
1: Čau, čau, no tak je to peklo. Ono ještě, i když už začíná podzim, tak furt to hře, to počasí.
0: Furt to hře, buďme rádi, protože zase bude hnusný a zase budeme hulákat, že to zase stojí za prd, že?
1: Přesně, tak, no, ale na těch silnicích to bude bezpečnější.
0: Ale pojďme k tomu, co se dneska událo, ty jsi taky odváděl, že jo, ne k oltáři, ale do školy, ratolest.
1: Tak si snad ještě chvilku počkám, ano, do prvního třídy.
0: Uh-huh. Jak no, to vypadlo?
1: No pěkný, bylo to slzavé údolí, ne, kecám.
0: Bylo nebo ne?
1: Ne. Udržel jsem to.
0: Dobrá.
1: Na hraní slzy, ne?
0: Jasná zpráva. Tak, a Insania teda komu?
1: Taková rodina, všem prostě, kdo poslouchají toto skvělé rádio. Jsem rád, že těch lidí je víc a víc, těch uší víc a víc, protože já si myslím, že opravdu to nemá chybu.
0: Moc děkujeme za slova chvály a to vlastně, to díky, to patří vám, kteří posloucháte rádio Čas rok. Jen tak dál a budeme se dostaneme k té 300.
1: My taky děkujeme a to díky vám. Posloucháme právě vás.
0: Takže si budeme děkovat navzájem a tak to má být. Jedeme peklo. Čau, díky, ahoj.
1: Díky vám, zdar.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah.
9: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
10: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině.

Rock. Tak bando, Ivo Raška tady sice nějakou dobu nebude, ale to neznamená, že přijdete o ostrý budíček. Naopak, už zítra se na vás budu těšit a budeme se bavit třeba o kokosu, jelikož bude mít svůj den. A taky se vrátíme k prázdninám. Máte nějaké zážitky? Zítra všechno probereme. Já se na vás budu těšit před 6 ráno. Ostrý budíček.

0: Miminko. Horký, že slíže na rádiu Čas rok je přesně 13.00. No a v těch následujících 60 minutách na rádiu Čas rok Simple Plan, taky Xtreme. A nebo Parkway Drive. No, prkneme se taky na to, jak si vede novinka týdne a s dnešním datem je taky spojená ještě jedna velká událost. Určitě si velice rádi společně s rádiem Čas rok na ní zaspomínáte. Tak to všechno až po zprávách, ode mne přání, pěkného odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
4: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města před Jirskou osadou. Tady se tvoří kolony a problémy jsou taky na výjezdu z Olomouce ve směru na Mohelnici. Tady stojí odstavené osobní auto.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Radio Čas rok.
4: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdražování nafty nekončí, i když hlavní motoristická sezóna je za námi, může její cena podražit i o více než korunu. Důvodem je drahá ropa a nedostatek kapacit rafinerií. Za litr nafty bychom tak už brzy mohli dát až 47 korun.
7: Morava aktuálně.
4: Historické centrum Opavy ovládl stavební ruch. Na Horním náměstí začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu. Olomoucký kraj pošle vesnicím v regionu miliony na opravu starých vodovodů a kanalizací. Radnice tak můžou rekonstruovat poškozená potrubí, čistírny nebo prameniště, ze kterých teče pitná voda. Více nám řekla zastupující mluvčí hejtmanství Lenka Kovaříková.
8: Podpora zamíří konkrétně do Víceměřic na opravu kanalizace. V Klapkách kraj pomůže s řešením havarijního stavu jímky a ve Vícově s rekonstrukcí prameniště, které zásobuje obec pitnou vodou. Dotace pošleme také do Středně, Ludmírova, Svébohova a přes Stavok na opravu vodojemu, kanalizace Hrázové v Pustí a vodního zdroje.
4: Tenisté Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková postoupili na Grand Slamovém US Open do druhého kola. Svrčina zdolal Francouze Valentina Royera. Deblová světová jednička Siniaková porazila Italku Elizabetu Kočiaretovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi je novinka týdne. Tu jsme pověsili i na náš facebookový profil, tak se mrkněte, protože je k tomu i videoklip a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rock se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Toto byly Simple Plan a s dnešním prvním zářijovým dnem je spojená i velkolepá událost, která se uskutečnila na pražském Starováku. Tam Václav Klaus za účasti hromady nadšenců stáhl plachtu ze zbrusu nové Škody Octavia, která byla opravdu fenomenální. Atmosféra na tom Staromáku tehdy připomínala spíše národní oslavu než komerční tiskovku. Pod věžemi hytinského chrámu se tísnili opravdu tisíce lidí, kteří nepřišli jen okukovat auto, ale chtěli být právě u toho, až do té doby, než se odstřihla právě ta páska. No, z technického hlediska byla nová oktavka malým zázrakem koncernové techniky Pěchovy velkorysosti. Šlo totiž o první postavený vůz na celá novém podvozku, a to na platformě PQ34. To jsem se tady dočet. Co je na tom fascinujícího, že prostě do dneška už to vlastně vůbec neexistuje a je to zapomenuté. Myslím tím ten podvozek. No, byla to doba, kdy se z majitelů Octavii TDIčka stala nová, a teď budu citovat, aristokracie českých silnic. A co vy, rokeři? Taky jste tu Octavii, co měli, anebo ještě dokonce máte? Tak klidně se pochlubte na 725-33-1155. Proč by ne?
1: Radio Čas Rock. Radio Čas Rock.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayu nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

0: nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rimortis s písní Za horizontem, no a na ten se velice svíšně dostávali a samozřejmě ještě pořád dostávají jedničkové oktávky, které byly 1. září roku 96 představeny široké veřejnosti. No, já za sebe na tuto káru nedám dopustit, měl jsem ji taky v kombíku, červená barva, 1,9 TDI, 81 kW, dotáhlo z Německa, kromě kůže v plné palbě. Opravdu nejlepší auto, které mělo moje jméno ve svém techničáku. A podobně, když se na to dívám, tak je na tom třeba i Péťa.
1: Ahoj Honziku, no tak samozřejmě mám druhou oktávku jedničkovou v kombiku. Nejlepší auto na světě, řekl bych. Spotřeba, díly na hubičku všude se valejí. A říká mi Greta, to je druhá teďka už Greta 2, s jedničkou jezdí kamarád v Brně. A ta už má nějaký 400 přes 400, ta moje má přes 300 a pořád to jede. Takže nějaký Green Deal, pokud tady někdo chce vykřikovat, tak to je právě oktávka jedničková. TDI.
0: Ano, svatá pravda. A co vy a ta jedničková oktávka? Můžete se svěřit na čísla 725331155, na kterém i teď přijímáme vaše hudební přání.

0: Pět minutek po půl druhé nám na rádiu Čas rok dozněli Jet, no a tu další muziku vybírá Dušan, čau.
1: Ahoj, zdravím ze sídla Temnoty, Honzo, takže chtěl bych Accept, Metal Heart, Liveko samozřejmě pro tebe, celou úžasnou rokovou rodinu, která dodržuje pitný režim, celé úžasné rádio Čas rok, a k tomu tématu vojna mám úplně nádherné vzpomínky, Olomouci v 91. a jednu takovou, na kterou do smrti nezapomenu, to přijímačí, jak jsem přišel za starým zamazákem a říkám, budu potřeba opušťák, ne, on říkal, jestli mi nejebe, ne, za kolik to mám, ne, říkám, volala mi matka, že máme zabíjačku, jo, kaj to chceš podepsat, jel jsem v nedělu, výtrnice, tlačinka, hovar, klobásky, všechno možné, na druhý den v tom jsem byl povýšený.
0: A šlo to?
1: Úplně.
0: Jo. A taky se zeptal, jak těch černých baronech, kam to chcete, Štenberg?
1: Ne, já to studu.
0: Jasné. Tak jo, takže díky za tuto vzpomínku, muzika je nachystaná, měj se hezky a dobrou chuť v obědu.
1: Jo, díky moc, Honzo, měj se, ahoj, čau, děkuji.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Máme.
4: Kolik?
3: Stovku.
4: Na co?
3: Na koláč.
4: Koju. Není zač.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino. Koju.
4: Není zač.
5: Máme.
4: Kolik?
5: 500.
4: Na co?
5: Na jídlo.
4: Není zač.
2: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Parkway Drive, co by poslední hudební zářez této hodiny. A nezastavujeme, máme zpoždění LOAT, dál Halloween. No a nebudou chybět ani Battleví. To je jenom malý výcvuc z toho, co na rádiu Čas rok po té 14. hodině zazní. Budeme se dál věnovat samozřejmě základní vojenské službě. Mrkneme do kalendáře, no je to hodně, tak to opravdu, jak už jsem řekl, nebudeme zdržovat. Pěkné odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Výškovické ulici. Osobní auto tu srazilo cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou kromě policistů i záchranáři. Hasiči zasahují v Jiříkově na Bruntálsku. Tady je na vozovce padlý strom. Odstavené osobní auto nás zdrží v Brně na ulici Sportovní. No a v Brně si musíme dávat pozor taky v Královopolském tunelu. Tady stojí porouchané vozidlo.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začal nový školní rok. Do lavic podle odhadů ministerstva školství poprvé usedlo asi 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubylo. Přesto by jich nadále mělo být více než milion.
8: Morava aktuálně.
5: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí i pohodlně online. Více k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Busková.
9: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatelé přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do portálu občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
5: Nová služba tak usnadní vyřízení žádosti o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování i cestu na úřad. Zlín má další domov mládeže. Při začátku školního roku ho otevřela střední průmyslová škola Polytechnická, Centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s hosty z Hradce Králové. Zítřejší zápas se hraje od 18 hodin v brněnské ShipEx aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: peníze, které si touto dřinou vydělali, nebyly vypláceny přímo jim, ale vojenské správě, která si na základě pracovních výkonů a dalších podmínek strhávala mezi 70 až 90% jako úhradu za oblečení, stravování, ubytování a tak dále. No a ten zbytek byl rozdělený na dvě části. Jedna byla vojákům vyplacena a ta druhá uložena na vkladní knížku, se kterou, ale samozřejmě ten dotyčný nemohl po dobu vojenské služby nějak disponovat. No, ale to bylo jasně vidět v Černých baronech, kterým patří celá řada nesmrtelných hlášek. Možná si vzpomínáte, třeba i tato.
1: Štenberku šéf Gala, tady si to kvádro moc neužijete, Štenberk. Na stavbě rozhodně ne. Tam konečně vy bružousky poznáte, co to je tvrdá dělnická práce.
2: Omyl, svobodníku, já jsem feudál. Buržoazie je naším společným nepřítelem.
0: No a co vy, rokeři, kde jste si tu vojnu odkroutili? Jirka píše, že v Přerově první letka ochrany Bochoř, no a starý dědek, tak ten sloužil 2 roky v lese u západních hranic u protiletadlové obrany a může říct, že tam těch důstojníků s větším IQ opravdu moc nebylo. No, když nás posílali každý den do autoparku, tak jsme lehli na Tatrovku, do plachty, natáhli, dali kabel, napojili polní telefon, kdyby nás někdo hledal a byl prostě veget. No, takže i tak, WhatsApp rádi a Čas rok je tady pro vás, takže klidně se svěřte, kdy, kde, co a jak a u koho. No a my jedeme dál, LWAT, anebo dokonce.
3: Čas rok.

0: Odpolední vysílání dostali prostor taky LOAT, no a my se teď mrkneme do kalendáře. V roce 1979 U2 vydali svou první EP desku, ta byla na vinilu a nesla název U2-3. Rok 1983 kytarista The Clash Mick Jones vyhodil zbytek vůbec celé kapely kvůli názorovým neschodám. No a v roce 90 začala z tajného místa v Londýně vysílat pirátská rozhlasová stanice The Cure, no a přehrávala tehdy premiéru posledního alba kapely Mix It Up. Svátek mají všechny dívky, slečny, dámy, paní a další osoby, které mají ve svém rodném listu jméno Linda, ale taky chlapci Samuelové. Vám všem bych chtěl za celé rádio Čas rok popřát všechno nejlepší a snad škorpíci udělají radost. Za chvíli jsou tady. Dobré odpoledne.
1: Rádio Čas rok.
2: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
2: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.

Tak přátelé, zdraví vás David Zbavitel. Mám pro vás další díl Metalmanie. Dneska si, řekněme, připomeneme minulost, ale i současnost formace Flotsam & Jetsam. Od 7 večer na rádiu Čas roka a o hodinu později na televizi Rebel.

0: 14 hodin 31 minut, takový aktuální čas. No a my si zahrajeme podle vás, co říkáte. 725-33-1155, číslo sem do studia Rádia Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: ve společnosti Rádia Čas Rock, no a do něho taky přispívá teď Roman, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny, tebe Honzo.
0: Nazdar, nazdar, tak vybral si UDG, komu?
1: Bude to všem posluchačům tohoto skvělého radia, všem, co mě znají, bude to pro všechny, co mě znají a poslouchají, aby nezapomněl na nikoho, jestli už tam je kolik je hodin vůbec.
0: Půl třetí pryč.
1: Tak to tam bude i v rána, tak to bude i v ráně. A všem posluchačům.
0: Zníš nám nějak smutně?
1: A nejsem smutný.
0: Ne?
1: Vezu se domů.
0: Vezeš se domů, je to všecko v pořádku. Tak to jsem rád. Romane, mimo jiné dneska probíráme petepáky a tak dále. Co ty a vojna?
1: Jak mi říkal středa Kirk Sixal, tak jsem krypl, mám modrou
0: knižku. Takže jsi to zvládl, jo?
1: Jo? No, takže tak.
0: Co jsi hulil? A Atelpirin, nebo jak to bylo? Jakože ještě, nebo fakt?
1: Mám vysoký tlak a
0: fakt. Jasný, tak hlavně, že všechno zdravotně teď v pořádku, aspoň to, a ty se dej brzy dohromady, kamaráde.
1: Jasné.
0: Tak fajn, měj se krásně, no a já se taky rokeři loučím, protože, jak už nastínil Roman, vrána je nachystána. Ode mě je to pro dnešek vše, zítra nic, takže potom až kdy, čtvrtek, papa. Radio Čas Rock. Ztrácíš se před...

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem Českých drah.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo.
7: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Talk. Tak bando, Ivo Raška tady sice nějakou dobu nebude, ale to neznamená, že přijdete o ostrý budíček. Naopak, už zítra se na vás budu těšit a budeme se bavit třeba o kokosu, jelikož bude mít svůj den. A taky se vrátíme k prázdninám. Máte nějaké zážitky? Zítra všechno probereme. Já se na vás budu těšit před 6 ráno. Ostrý budíček.

0: 55, Masterplan, vy posloucháte Rádio Čas Rock, od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Úterní odpolední drive s datem 1. září je tady a taky delay. Anthrax. Nebo Marix. A protože je za námi první školní den, jedna učitelka navždy učitelka, tak se v tom vyrochníme.
1: Beroucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Časrok.
5: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče?

0: A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
1: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Výškovické ulici. Osobní auto tu srazilo cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou kromě policistů i záchranáři. Hasiči zasahují v Jiříkově na Bruntálsku. Tady je na vozovce padlý strom. Odstavené osobní auto nás zdrží v Brně na ulici Sportovní. No a v Brně si musíme dávat pozor taky v Královopolském tunelu. Tady stojí porouchané vozidlo.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Restauracím v Česku se daří. V první polovině prázdnin meziročně vzrostly tržby o 5%. Útratu i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. Nejvíc lidí přibylo v turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách.
4: Morava aktuálně.
1: Karvina jde s dobou, městské střechy mění v zelené elektrárny. Nově přibudou na základní a mateřské škole v Karvine Raj desítky solárních panelů. Více nám řekla vedoucí odboru komunálních služeb Jana Majerová.
5: Chceme co nejlépe využít střechy městských budov a vyrábět elektřinu přímo tam, kde ji také spotřebujeme. U školních objektů ji využijeme například pro osvětlení, provoz kuchyně, ohřev vody nebo chlazení místností během horkých dnů. Projekt nám zároveň ukáže, jak efektivně můžeme podobná řešení využít i na dalších školních budovách.
1: Karvina už takto zelenou energii z vlastních panelů úspěšně využívá na budově polikliniky nebo na krytém bazénu. Olomoucký kraj spustil kampaň cílící na dárce krve. Zaměřená je na středoškoláky a učitele. Snahou je zvýšit počet dobrovolných dárců krve. Iniciativu spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: taky kultovka. Vítáš, Teenage Dirtbag, vy posloucháte Rádio Čas Rock, ale před námi zbrusunová muzika pro tento týden. Vybíral Hans a lovil v domácím rybníčku.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O první zářijovou novinku týdne Rádia Čas Rock se postará domácí partička Kafe 80, která má venku single s názvem Spověď. Ten je o běžném životě, který někdy přináší velice zajímavé situace, tak si je pojďme připomenout a vy můžete dát vědět, co na ten jejich kousek říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Jako ne, to soudržáci Mišák Band a taky Kuna tady na rádiu Čas Rock. No, úterý 1. září, ten první školní den, doufám, že už máte všichni úspěšně za sebou. Tak v odpoledním driveu trošku vyhlídka, co se týče počasí na zhruba dalších 7 až 10 dní. Rosničky tvrdí, že to bude takové jako fajnové léto. Tak akorát, jak to má být, ne úplně vedro, ale ještě teplo, takže klidně, když jako dorazí rokerčata ze školy, fláknou batohem a můžou jít ven. Nezapnete Wi-Fi, tak to takhle udělají. Když tu Wi-Fi necháte zapnutou, tak nikam nepůjdou, takže to už nechám na vás. Rodičové, z pohledu počasí od dneška až do příštího týdne, do čtvrtka teploty někde mezi 20 až 25, zadaří se dokonce na nějakých 27, 28, při pondělku, při úterku, polojasno nebo skoro jasno, sprška jenom ojediněle někde v pátek nebo v sobotu by měly dorazit dopolední přehánky. A to ještě, kdo ví jestli, tak uvidíme, jak se počasí rozhodne, jestli jako dostojí tomu. O čem nás přesvědčují rosničky, že to tak bude, anebo jejich model bude úplně někde jinde a počasí si udělá podle svého, tak jak potřebuje a jak to zamýšlí. Co je ale sázka na jistotu, je muzika, protože pro ty následující minutky třeba Cinderella, také Godhard nebo třeba Paramore. Tak co? Jaký byl první školní den? Pochlubte se.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu Originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.

a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metal

0: Get What You Get. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, taky úterní odpolední drive, první zářijový. Tak jak jste zvládli první školní den? Klidně se pochlubte, buď to tím svým, nebo vašich malých barabčíků, protože ti už mají ten ostrý start za sebou. Pedagogické sbory, ty už měly demo verzi minulý týden, v takzvaném přípravném týdnu. Tak se pochlubte, jak to proběhlo, jestli máte seznam, přezuvky, toaleťák, sešity a tak dále. A nebo zazpomínejte na ty vaše oblíbené kantory a jejich hlášky. Vemte to za jaký konec chcete, protože od toho tady dnešní odpoledne konec konců je. 1. září ani nemůžeme jinak.
1: Víš, jak ti děti říkají?
2: Vím, Ždímák.
1: To už je po třetí s tou houbou.
2: Po čtvrtý.
1: No tak po čtvrtý, vidíš. Ten jeho otec je náš sponzor, to víš, ne?
2: No, to vím.
1: A co mu mám říct, až sem přijde? Pane Wagnere, my jsme vám vděční, že jste nám zafinancoval tu běžeckou dráhu, ale na vašeho syna budeme ždímat smradlavou houbu. Víš, jak to smrdí?
2: Strašně.
3: Ale je to lepší, Maruško, než dát tomu jeho hajzlovi pár facek. Není to klasický tělesný trest, myslím.
1: Roberte, to už jsme řešili a došli jsme k závěru, že to tělesný trest je.
3: Já můžeme být rádi, ty vole, že se Pepa udržel a nedal mu přes zubu.
1: Roberte, neříkej mi, ty vole, to je něco hroznýho, jak ty mluvíš.
4: Jsem řek, ne.
2: Myslím, že jo.
4: Promiň, no. Mám od těch dětí, člověk tím načichne.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Bavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

Heřmanice. Pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi. Váš Heřmanický pivovar.

večer, vy posloucháte Rádio Čas Rock, před námi Olympik, no a třeba i ta vaše, tak vyberte si, valíte z práce, máte ten dlouhatánský seznam, co pořídit školákovi na další školní rok, tak se zpříjemněte dnešní úterní odpoledne 1. září. 725 33 11 55.

Jenom pek tady na rádiu, čas roku trním odpoledním driveu, teď jsem si úplně nebyla jistá, že jsem zapal mikrofon, ale evidentně ano. No a teď už dvě SMSky, které od vás dorazily. Čau, nějakou nakopávačku pro všechna rokačata do toho nového školního roku a taky pro nás rodiče. Díky moc, tohle napsal Libor a ozvala se taky Markéta. Čau, co takhle odpoledním snědám? Nejenom těm školním, ale i těm továrním. Moc děl. Není vůbec zač, holky. Odpoledním.

společně s Dylanem jsme dobrouzdali nakonec první společné hodinky 1. zářijového odpoledního driveu. No a tady na rádiu Čas Rock už je připraven Youngblood a jeho podání I Was Made For Loving You.

0: Slovensko. Podrobněji, ale tohle všechno až po zprávách.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přivádí.

0: soutěží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Nehoda se stala ve Frýdku Místku. Na ulici Pešiny se srazila dvě osobní auta a hned tři auta bourala v Novém Jičíně a hned tři auta bourala ve Frenštátě pod Radoštěm na hlavním tahu na výjezdu na Příbor.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Češi opět vyrážejí tankovat do Polska. Tamní vláda totiž ve druhé polovině srpna zavedla regulaci ceny paliv. Řidičům v příhraničí se tak znovu vyplatí jezdit pro benzín, naftu i LPG na polské benzinky. Na litr paliva ušetří až 6 korun.
7: Morava aktuálně.
5: V ostravské zoologické zahradě otevřeli nový pavilon zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm můžou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy. Seznámí se i s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti, třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
8: V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyní. S linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu.
5: Tenisté Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková postoupili na grandslamovém US Open do druhého kola. Svrčina zdolal Francouze Valentina Royera. Deblová světová jednička Siniaková porazila Italku Elizabetu Kočiaretovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

Pravda, chutná to trošičku jinak, ale pořád je to ona. I was made for loving you, tohle bylo ale v podání Youngblooda. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, první zářijový odpolední drive, takže logicky je dneska také první školní den, tak já věřím, že už jste zvládli ten slalom mezi přezuvkami, družinou, obaly, boxíky na svačiny, sešity, obědy, pastelkami, učebnicemi, kroužky. A myslím si, že ta fronta třeba tady v Ostravě UDP, jo, na všechny ty lítačky, tak to už máte taky za sebou. Pokud ne, to dáte ještě do dnešního večera, jasně. A já mám pro vás pár statistických údajů. Podle čísel ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dneska nastoupilo třeba do prvních tříd základních škol asi 115 000 prvňáčků. Nový školní rok 26-27 tady dneska začal. Nejdůležitější věc, co jsme vždycky zjišťovali my, nejenom jako žáci, ale potom jako i učitelský sbor, tak to bylo hned v přípravném týdnu, jak vycházejí státní svátky v tom školním roce a samozřejmě, jak vycházejí jednotlivé prázdniny. To je dost důležitá věc, aby se to člověk zjistil, protože hned se na co těšíte, na ten školní rok se těšíte daleko více, když zjistíte, že máte třeba i prodloužené víkendy. Tady jsou podzimky, pak jsou Vánoce, že jo, pak přijdou pololetky, pak jsou jarky, pak nějaký ten první 8. květen, no a hurá, už jsou zase letní prázdniny. Abych se vrátila k těm prvňáčkům, tak třeba v Ostravě zamířilo dneska do prvních tříd asi něco málo přes 3000 prvňáčků a to je zhruba o 180 více než v loňském roce. Vaše vzpomínky na první školní den a nebo ty čerstvé dnešní budeme probírat už za malou chviličku, ale já se pozvu posilu, protože Kiki a já jsme trošku jiná generace, tak za malou chvilku zavzpomínáme i my a já doufám, že se k tomu přidáte taky vy, to není jenom o nás.

Relax. Bodej taky ne, že jo? Když posloucháte Rádio Čas Rok, a tady je první zářijový odpolední drive, takže samozřejmě i první školní den. Kiki už je tady taky ve studiu, ale počkej, tohle si nechej, jo? Já mám připraveno jiné antre. Ty totiž vůbec nebudeš vědět, o co jde.

0: Já miluju.
1: Přesně, trefíš rok?
0: Ty vole, tak to ne. Ale to bude tak 70... něco, no.
1: No jo, jo, je jo? To starší než já, takže jo.
0: Ty vole, dobře já, jo.
1: Tak dobře strefila.
0: Vzhledem k tomu, že tam už z toho osazenstva téměř nikdo nežije...
1: A co jako?
0: Z těch legend, tak jsem si říkala.
1: Z našich kantorů už taky ne, tak jako co?
0: Pěkně staré. Ale no. Víš co, to bylo vždycky takový ten seriál, který ve mně vzbuzoval jako takový pocit klidu, vzhledem k tomu, že já jako úplně ty školní léta nemusela. Vždycky jsem se na to dívala s takovým tím zalíbením a přáním, kéž bych si to v té škole taky tak užívala. No, přišlo to ale až s výškou.
1: Vidíš to tak aspoň někde.
0: Aspoň něco.
1: Tvůj úplně první školní den.
0: Ty vole, ty mě zabiješ, ale já si to normálně fakt jako rok, než bych to rozpočítala, já s mojím matematikářským uměním.
1: Tak úplně jednoduše, pokud jsi neměla odklad, tak ti bylo 6, předpokládám.
0: Neměla, no.
1: No, takže se bavíme, ty jsi 97.
0: No.
1: Takže 2003.
0: Ty kráso.
1: To bude střelcová sednout za 5.
0: To je strašné.
1: Opravíš si to všichni hodině. To fakt nepamatuješ?
0: No, ale čověč, no opravdu jenom matně. Vím, že prostě jsme tam měli rodiče v té třídě, že my jsme seděli nějak v těch lavicích, rodiče byli okolo.
1: To tak většinou bývá.
0: Jo, ale to fakt jako co víc, jako fotky mám,
1: no, tak
0: takže z fotek bych zavzpomínala, ale opravdu já celkově nějak ty školní léta mám hodně
1: ne?
0: Matně. Ne. Mm-mm.
1: Tak já jo. Byť teda, kdo stalkujete moje sociální sítě, tak já jsem teda hledala.
0: Dětská.
1: Já jsem tu fotku našla.
0: To jako se podívejte, to fakt stojí za to.
1: Jo, takže
0: ty bílé šatičky, ten
1: máte tam vyčesaný
0: krem, kouzelná.
1: Máš lety brdě v hlavě, ne, úplně.
0: Jo.
1: Takže klidně se mrkněte. Je tam ta fotka z 1.9.1988, je to z Kudeřičky v Havířově. A já jsem dostala kornout, protože to je ta Doňa ve Švajcu, víš, takže já jsem měla kornout.
0: No,
1: takže já tam mám pověšený svůj první školní
0: mezinárodní
1: den.
0: Mezinárodní, to my jsme nikoho ve Švajcu neměli.
1: Ale ty jsi šla do první třídy v roce 2003, takže...
0: To jo, ale já mám za to, že právě v tomhletom období se to vůbec jako nějak neřešilo, že teď se to zase vrací spíš.
1: Jo, dělalo.
0: No, já si jenom... nepamatuju, že by to někdo tam z děcek třeba měl, takže...
1: Ty si nepamatuješ ani ten den, takže jak si můžeš pamatovat?
0: No, ale kornout bych si pamatovala.
1: Ani prd, čeveče.
0: Plný mňamek.
1: Dobře, takže to vezmeme jinak. Tvůj oblíbený kantor, kantorka.
0: Ježiš, to zatlačím slzu. Teďka jsem jí v létě vzpomínala, protože jsem zjistila, že Bobek už je bohužel země lehká, ale paní učitelka Alenka Milátová, ježiš, to byla, oni všichni říkali, že to byla vždycky taková ta naše kvočná maminka a my jsme byli ty její kuřátka, ona to totiž jako tvrdila i sama, a to byla zlatá paní učitelka, jako ta opravdu se proto narodila, no. My jsme fakt byli ty její kuřátka. A to byl zlatý člověk. Opravdu nejen člověk, ale i kantor.
1: Tak, vidíš to.
0: Krásná vzpomínka.
1: Malá Udratová byla vždycky bestie, protože nešlo jinak.
0: Ty jsi dávala s těm učitelům zabrat?
1: Sipi, že jo.
0: Fakt?
1: Jsem to měla doma, já jsem měla trenažer doma.
0: Ty vole, no to je pravda. Já zase byla tak vyhukaná čověče, že jsem se bála, že já nevím, když něco proveru, takže mě asi zavřou do vězení, takže já jsem chodila se staženým ocasem mezi nohama, který teda nemám. A byla jsem taková pipinka podslušná.
1: Nezapomeň,
0: no?
1: Že já jsem učitelské děcko, takže já jsem opravdu měla trenažer doma, naše máma nešla pro ránu daleko, takže škoda každé rány, která fakt nevedla. A víš, jak prostě musíš si získat respekt ve třídě.
0: Takže no, tomu rozumím.
1: Za každým
0: no.
1: průšvihem jsem byla já. Vždycky.
0: Ty krásno.
1: Přepi, že jo. A proto jsme tady jako objevili.
0: Jsem 101, protože já jsem byla normálně přesný opak. Já jsem byla takové to tichá pipinka, která o sobě jako ku podivu moc nedávala vědět. A dokonce je husté, že teďka jsem se právě v létě na jedné moderovací akci potkala s rodičema mojí bývalé spolužačky. A ta prý, když se dozvěděla, že dělám v rádiu, tak prý pronesla. A teď poslouchej dobře, jo?
1: To mě zajímá.
0: Kiki, co byla taková jako, že jsem se stranila, moc o mě nešlo slyšet a byla jsem spíš taková jako vyhukaná, jo? Stačí ti?
1: Tak teď ji slyšíte, když je za rohem, ona vypadne na telekomunikační škole na zastávce.
0: To vybírám.
1: Jo, a přesně za rohem toho baráku víte, že už jde, prostě. Slyšíte. Tak co vaše vzpomínky? První školní den, buď ten váš, nebo vašich rockerčat, klidně sem s tím fotky, videa, vzpomínky, hlášky vašich oblíbených, neoblíbených kantorů na 725-33-1155. Odpolední drive prvního školního dne, letošního školního roku a my se jdeme hrát. Ty už běž se sednout za toho kuta.
0: A vám, milé děti, studenti a žáci, nechť se v tom novém školním roce daří.
1: Pokud jste to nestihli dneska ráno správnou nohou, tak aspoň zítra.
0: Tak.

0: Naprosto dokonalý jste, jak se nám tady hromadí vaše oblíbené hlášky vašich oblíbených kantorů v našem WhatsAppu. Takže jen houšť a větší kapky, hrňte to tam. Buď to SMS-kou třeba na 7253311155 nebo napište zprávu na WhatsApp. Tam můžete zanechat i hlasovku. To je tedy hodně oblíbený způsob. Třeba i fotku. Jak na to vzpomínáte? Na léta, kde jste byli školou povinní. A nejenom tou základkou, ale také učňáky, střední, třeba i vysoké, protože i tam se samozřejmě nahromadila kopice zážitků. Polovinu z nich si většinou nepamatujeme, protože za to může nějaká nalejvárna, která byla blízko fakulty, ale mnohé jsou rozhodně nezapomenutelné. Tak klidně sem s tím, Mr. Big, Rob Zombie a pak se do toho pustíme. Už to tady něco visí a musím říct, že jsme se museli s Kikinou pozbírat ze země, protože boží. Takže jedeme dál.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Máme.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
6: Koju.
5: Není zač.
6: Máme.
5: Kolik?
6: 300.
5: Na co?
6: Na kino.
5: Koju.
6: Není zač.
7: Máme.
6: Kolik?
7: 500.
6: Na co?
7: Na jídlo.
6: Není zač.
8: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
11: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído? Nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
12: Tak bando, Ivo Raška tady sice nějakou dobu nebude, ale to neznamená, že přijdete o ostrý budíček. Naopak, už zítra se na vás budu těšit a budeme se bavit třeba o kokosu, jelikož bude mít svůj den. A taky se vrátíme k prázdninám. Máte nějaké zážitky? Zítra všechno probereme. Já se na vás budu těšit před 6 ráno.
1: Ostrý budíček.

0: Rob Zombie a Marek Janovič, teďka ve studiu Rádia Čas Rok, už jsou dvě havířovské bosorky, poctivě.
1: Zdravíčko, zdravíčko, no tak pojď do mě, co tam máš za perly.
0: Já jsem pro tebe šla, protože říkám, to si musíš poslechnout ty hlášky. Dneska je první školní den, to už jako jsme všichni zjistili doma, ať už máte rokerčata nebo nemáte rokerčata, takže vzpomínáme na školu, na ty nejlepší učitelské hlášky, no to jak jste prožili svůj první školní den, ať už na základské a střední, nebo třeba vysoká, tam začíná semestr až v říjnu vesměs. Takže jdeme na to, jo. Nazdar holky, když šel do první třídy náš nejmladší, tak ve chvíli, kdy začala hrát státní hymna, přiběhl za námi s pláčem a ptal se, máme žene, budeme tančit. No, už prý je v devítce, píše Pavel.
1: To není všechno, jo. To je originální.
0: Počkej si na další. Čus, kluci a holky, do Rádia Čas Rok. Pravda je, já školou povinný už dávno nejsem, ale vzpomínám na školu velice v dobrém. Nejvíce asi na pana profesora P.O., který říkal, buďte potichu, nebo mezi vás hodím granát.
1: Ty vole.
0: Nyní to používá na moje holky 615 let. Evidentně to jako funguje. Ale počkej, teďka je tady jako zabijácká, totálně zabijácká, jo. Nezapomenutelná hláška pana učitele hudební výchovy. Mám tady trošku deja vu, protože moje mám a učila hudebku a němčinu. Dvoumetrový plešatý chlap s houslemi a smyčcem v jedné ruce se pro mě natáhl do druhé lavice, dobře si představit, kde je druhá lavice, která, se slovy vnímáš a z té druhé lavice mě vytáhla a třeba se mnou před tabulí. Housle stále držel v té druhé ruce.
1: To je něco jak Igor Hnízdo, ty vole.
0: Představ si to, jo. A při zeměpisu se nic neříkalo, když jsem při hodině položil hlavu na lavici, abych si odpočinul, přiletěl obrovský svazek klíčů. Na to se nezapomíná. Petr ze Šumavy ze Sušice.
1: Přátelé, vy teda máte zážitky.
0: Já jsem to měla doma z první ruky. Moje mamina, ta hudebka němčina, že jo? A ještě výchovný poradce.
1: No,
0: spoznala, že jde po té chodbě, já nevím, odkud vždycky měla svazek klíčů větší než školník, takže jí si poznala samozřejmě podle těch kroků a podle těch klíčů. A já jsem chodila, že jo, na ten první stupeň, protože typická pavilonová škola, Kudeřice v Havru, že jo, takže já než jsem došla prostě z toho prvního stupně k tomu kabinetu, do toho jiného pavilonu, víš, toho výchovného poradce, ona už věděla, jaký průser jsem ten den samozřejmě udělala, takže baňa jedna už rovnou ve dveřích a to házení klíčů, to byl obrovitý svazek, to mělo snad 4 kila, mnozí můžou potvrdit a ona se vždycky trefila přes tu střídu.
1: Vole,
0: a víš to, a jak to flakla?
1: Byla zdatná i v hodu na dálku. No,
0: jasně, že jo, dobrý koulí by mohla dělat z fleku. Ale prostě ona to hodila přes tu třídu, vždycky se trefila a ještě zařvala na toho dotyčného přines. A teď pozor, moje osobní zkušenost, protože hokejovka
1: v Havířově... A počkej, přinesl?
0: Jasně, že jo.
1: Všichni se báli,
0: no jasně, že jo. Piško teda za to nedostali. A teď moje osobní zkušenost s kolegou Rostík Škuta, havířovská hokejovka, já jsem měla svoje třetíáčky, že jo, to byla taky moje kuřátka, ale o patro nad námi byla 8A. Hokejová, že jo. Takže tam se někdo občas vždycky zvedl a pro něco si šel, třeba přes celou třídu. A když učil Rostík, magistr Škuta, tak to slyšela jenom přes ty zdi. Kam se zvidal, ty playboyi?
1: To tak koukám, že ty máš opravdu velké zážitky nejen ze svých školních let, ale i když jsi byla paní učitelkou.
0: No jasně, že jo, potom to máš z druhé strany.
1: Mě by jenom zajímalo, jestli ta tvoje maminka ten svazek klíčů měla oddělený, jestli to byl čistě školní a svoje domácí klíče
0: jasně,
1: měla.
0: Jo.
1: Anebo, jo, takže neměla to všecko při jednom.
0: Já jim podezřívám, že měla klíče od hradu, jinak to není možné.
1: Je to možné.
0: Takže jen houšťavečí kapky, už to tady skáče dál. Vaše nejoblíbenější kantorské hlášky, už to tady přibývá, tak se tomu budeme asi věnovat až do sedmi. No a chudák Ander, ten měl první den na střední škole takový, že ho tatínek dovezl do velkého města, jeho chlapce z vesnice, a pak ho tam nechal. Takže něco takového jako pargánský výsadek. Prostě poraď si, máš 10 hodin na to, aby se zvrátil do
1: západního tábora.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Který 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádiu Čas Rok a buď ve hře.

0: Rock. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Jedu vlakem Českých drah.
11: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: dnešního Slovenci, tak abychom na ně nezapomněli, ale až po zprávách.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Problémy jsou ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Bourala tady 3 osobní auta. Vážná nehoda se řeší ve Znojmě v ulici Tršově. Osobní auto srazilo motorkáře. Podobná nehoda se řeší taky v Blansku v ulici Gelhornově. I tady auto srazilo motorku. A problémy jsou taky u obce Modřice na Brněnsku. Tady havarovalo osobní auto.
1: Radio Čas Rock. Právě.
4: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Babí léto se vydaří. Září by mělo být podle televize LTV Plus většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsuší má být hned první zářijový týden. V pátek teploty vyšplhají až na 30.
1: Morava aktuálně.
4: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí i pohodlně online. Více nám k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Busková.
5: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatelé přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
4: Nová služba tak usnadní vyřízení žádosti o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování i cestu na úřad. Zlín má nové centrální dětské hřiště. Areál v lokalitě Padělky je bezbariérový, určený dětem do 12 let. Nabízí hřiště, skluzavky, trampolíny, houpačky. Nechybí ani dráha pro brusle, odrážedla i kola, vodní mlžítko a zázemí pro rodiče. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s hosty z Hradce Králové. Zítřejší utkání se hraje od 18 hodin v brněnské ShipX aréně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outravkou.

0: do 3, vy posloucháte Rádio Čas Rok, tady je úterní odpolední drive a v kalendáři 1. září 2026. U nás slaví Linda a také Samuel, takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim dnešním meninám. Docela zajímavé události se píšou 1. 9., když to vezmete tak jako takové hodně různorodé. Protože třeba v roce 1347 Karel IV. Zajímavé je, že den před svou korunovací udělil tehdy pražským arcibiskupům privilegium korunovat české krále. Proč asi? Ale učil světí prostředky. Proč ne? V roce 1598 povýšil Hradčany na královské město Rudolf II. A třeba v tento den, tedy 1. 9. v roce 1905, vznikly hned dvě kanadské provincie, Alberta a Saskatchewan. Osmdesátiny dneska slaví Barry Gibb, a když jsme zabrouzdali do těch hudebních vod, tak v roce 1979 1. 9. vydali U2 úplně první EPčko svoje. V roce 1990 z tajného místa v Londýně začala vysílat pirátská rozhlasová stanice The Cure a odvysílala v premiéře poslední album kapely Mixed Up. No a máme tady i další zářez, bohužel ne úplně veselý, protože v roce 2014 ve věku 63 let zemřel americký zpěvák a skladatel Jimmy Jameson, bývalý člen kapel Cobra nebo Survivor a také autor titulní písně k seriálu Pobřežní hlídka. Zbytek nalistujete na webu časrok.cz, ať už dneska slavíte cokoliv. Užijte si svůj den.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Daisy jste taky velice rádi přispěli do prvního odpoledního driveu školního roku 2026-2027 tady na rádiu Čas rok. Ale nejenom začátek školního roku se vztahuje k prvnímu zářijovému dni. Dneska je třeba den tofu, slaví taky jogurt, slaví taky fotbalové barvy, tedy ty klubové, akácie dneska slaví, a nebo taky na dnešek připadá jeden odpuštění, tak si o to můžete pustit. Třeba i pozitiva dneska slaví, ale to není všechno, protože je tady ještě jedna věc, která je docela zajímavá. Dneska je světový den primátů. Můžete oslavit společně třeba v partě kamarádů nebo doma u rodinného krbu. Záleží, jak to potřebujete, jak to máte rádi. Hoteloví zaměstnanci, na to bychom se taky jako měli vzpomenout dneska, těm taky patří první zářijový den. A nebo to už odstartoval celý měsíc, můžete slavit měsíc dobrého spánku. I o tom bude září. Tak můžete začít klidně hned, pokud ne, třeba až za chvilku. Mezitím dáme Nazaret, taky sídr a třeba se vejde i ta vaše...
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.

Tak přátelé, zdraví vás David Zbavitel. Mám pro vás další díl Metalmanie. Dneska si, řekněme, připomeneme minulost, ale i současnost formace Flotsam & Jetsam. Od 7 večer na rádiu Čas roka a o hodinu později na televizi Rebel.

0: rádiový prvního školního dne a před námi vanastovky. A pak ta vaše, tak kterou vytáhneme. Jsem s tím 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

někam poletíte nebo zůstanete nohama na zemi, ale s hlavou v oblacích, tak právě teď v úterním odpoledním driveu, teď pro změnu muzika podle vás. To, co jste si nadiktovali. Čoves, tak pro všechny, co už mají první školní den za sebou, nejenom pro ty malé, ale hlavně pro ty dospělé. Moc díky. Mirko, naprosto souhlasím. A teď ještě jedna, ta už bude konkrétní, co se muziky týče. Čus, nejlepší rádio na světě. Pusť pro Artlíka do Bělovce něco fajného, třeba to ACDC. S pozdravem, Lemur. Odpolední.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Heřmanice, pozor! V sobotu 5. září od 16 hodin startují 9. slavnosti Heřmanického pivovaru. Na náměstíčku před kostelem svatého Marka čeká poctivé pivo, skvělé jídlo a kapela Úspěch. Pojďte slavit s námi, váš Heřmanický pivovar.

0: Legenda legend, Lady in Black, Uriah Heep. Vy posloucháte Rádio Čas roku, terní odpolední drive. S datem 1. září a také volbí. V naší společné poslední hodince z dnešního dne taky spektakulární The Answer. Nebo se vyčme sája. Mám tady jedno zásadní album, které dneska slaví narozeniny. Možná už víte, někteří tuší, ale modří ti už určitě vědí. A co dál? Pozvánka na zítra, protože středa slavíte třeba, to je před náma. Co, proč a koho, to vám prozradím za pár minut, ale nejprve zprávy.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12.

0: 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Odstavené osobní auto nás může zdržet v Ostravě na ulici Moravské. Vážná nehoda se stala ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Bourala tady 3 osobní auta a nehoda se řeší taky v Blansku v ulici Gelhornově. Osobní auto srazilo motorkáře.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdražování nafty nekončí, i když hlavní motoristická sezóna je za námi, může její cena podražit i o více než korunu. Důvodem je drahá ropa a nedostatek kapacit rafinerií. Za litr nafty bychom tak už brzy mohli dát až 47 korun.
6: Morava aktuál.
4: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní můžou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda anebo kde vznikají problémy při přívalových deštích. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
7: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
4: Zapojit se můžou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují anebo se v ní pravidelně pohybují až do 6. září. Olomoucký kraj spustil kampaň cílící na dárce krve. Zaměřená je na středoškoláky a učitele. Snahou je zvýšit počet dobrovolných dárců. Iniciativu spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem. Druholigové fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tento pátek utkají s hosty z Kladna. Páteční zápas se hraje od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní podvečer s Vránou Outratkou.

Jo, cirkus je zpátky ve městě. Dominum v playlistu Rádia Čas Rok, mimochodem je tady v Ostravě, kousek za bokem, ale to necháme teďka být. Úterní odpolední drive s datem 1. září, tedy první školní den za námi. A mám tady jednu dnešní oslavenkyně, Dr. Feelgood. Páté studiové album Motley Crue, které vyšlo 1. září 1989. Jedno jediné jejich album, které totálně rozbouralo vrchol Billboardu, tedy celé hitparády. Opravdu jediné album, které se na této pozici, tedy na čísle 1, umístilo. Motley Crue nahráli po tom, co si odbyli své pobyty v odmašťovnách, takže celkem zastřízliva, což je zvláštní, že z toho nakonec vylezl takovýhle skvost. No a nejenom hudebními kritiky, ale taky fanoušci vysoce cenili tuhleto desku. V podstatě, když se podíváte na různé ankety, tak je to považováno za nejlepší studiové album kapely vůbec za celou dobu její. A to je zatraceně něco říct. Takže máte doma LPčko, CDčko, kazetu? Pochlupte se. Těžko vybrat jeden jediný kousek z téhleté úžasné a bombastické desky, tak to Feel Good, tak jsem si prostě hodila korunou a vylezla z toho tahle.

0: Rock. Tak bando, Ivo Raška tady sice nějakou dobu nebude, ale to neznamená, že přijdete o ostrý budíček. Naopak, už zítra se na vás budu těšit a budeme se bavit třeba o kokosu, jelikož bude mít svůj den. A taky se vrátíme k prázdninám. Máte nějaké zážitky? Zítra všechno probereme. Já se na vás budu těšit před 6 ráno.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem. Čas Rok. Čas Rok.

0: Opět vy posloucháte Rádio Čas Rok, první školní den za námi a také první odpolední drive měsíce září 2026. V praxi to teda znamená i podle kalendáře, je to jistota, že zítra je středa a slavit je třeba. A začal nám září, v srpnu jsme se hrabali v padesátnicích, tedy singly, songy a také samozřejmě alba, která vyšla v roce 1976. Září bude ve znamení čtyřicátnic a čtyřicátníků. Takže to znamená singly, songy a desky, které vyšly v roce 1986. Zapojte mozkové závity, zapojte svoje krásné vzpomínky, koukněte do vaší domácí diskografie a pochlubte se, protože bez vás by to nebylo ono. Takže zítra v odpoledním driveu po 17. hodině a poprvé v měsíci září rok 1986. A songy, které slaví letos 40. Tady je malá ochutnávka a navnadění se na zítřejší odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí auto.

0: rozklapaným programem s Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

0: Poterní odpolední drive prvního školního dne. Před námi toutou, tak dneska naposledy ještě taky podle vás. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

čas rok a úterní prvního školního dne, odpolední drive, tady 1. září 2026. A tak se trošku k tomuto tématu ještě vrátíme. Čauky v ráno, jak to tak poslouchám, tak ti učitelé snad chodili na školení házení klíčů. Náš pan Molin tímto zdravím trefil vždy přes celou třídu a pak si je nechal přinést a rovnou tasil k tabuli. No tak to přesně bylo. Já mám také pocit, že na to měli všechny speciální školení. Tak dneska prý se děti flákali, ale ještě sklízí dřevo, tak jim tam mám hodit Unisonic. Díky moc. Radek. Radku, jo. A díky moc taky vám všem ostatním, kteří jste se podělili o učitelské hlášky a vaše zkušenosti s prvním školním dnem. Nejenom s tím vaším, ale taky vašich drahých ratolestí. Tak tady už jsou Unisonic. A doufám, že jste to přežili úplně v klidu. Tak si to sedne. Ten první školní týden je vždycky takové jako zahřívací kolo. Bude to dobré. V pohodě. Odpolední.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jedu vlakem Českých dráh.
8: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
9: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Jak jsem slibovala na začátku hodiny spektakulární The Answer, tak tohle je ta tečka za úterním odpoledním drivem s datem 1. září 2026. Na rádiu Čas Rock připravena Metalmania. Užijte si to, my se slyšíme zase zítra ve 3 odpoledne. Čau!
1: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj všichni, ahoj rockeři a rockerky. Startuje nám další díl Metalmanie. Televize Rebel i Rádio Čas Rock je připraveno do vás nasypat další dávku v tomhle případě metalu té správné surové muziky. V Americe neexistuje jenom Big Four, k tomu i pár dalších kapel, ale jsou i formace, které je dobré představit nebo spíše připomenout. Jednou z nich jsou Flotsam and Jetsam. Parta, se kterou já jsem se poprvé setkal v době, kdy od nich přicházel do Metalliky Jason Newsted. Kapela, která dodnes píše svůj příběh. Taky formace, která dala světu několik svých zářezů, myslím tím studiových, do rockové historické studnice. Tak pojďme se v tom příběhu tak trošičku probrat. Hladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, já jsem David Zbavitel a všem vám přeju dobrý poslech a ostrý zvuk.

Vítejte zpátky ve studiu po další várce muziky. Psal se rok 1981, když se v Arizoně setkali jistí Kelly Smith a Pete Mellow. Založili formaci Paradox, k ní se později přidal Jason Newsted, ten právě do Arizony dorazil se svou formací Gangster, ale ta se mu bohužel rozpadla. No a tak hledal lano jinde. Chlapci, jak to bývá zvykem, jamovali metalové klasiky UFO, Judas Priest a další, pak opět došlo ke změně názvu na The Dogs ze Z na konci a muzikanti začali slušně obrážet kluby. Mimochodem taková perlička, objevil se i jistý Ed Carlson z kapely Exodus. Což mě zaujalo, ale jak chytré weby píšou, neplést prosím s legendou ze zálivu Bay Area. Kapela se dostala do podvědomí a po koncertech s Merciful Fate, Exciter, Armored Saint nebo Riot přichází konečně na řadu Demáč a pomalu se začíná psát albová historie. Tak takové byly absolutní začátky kapely Flotsam and Jetsam.

Jsme zpátky ve studiu, vyladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Ačkoliv kapela Flotsam and Jetsam vydala řadu alb, a to do dnešní doby, rád bych se zastavil u prvních dvou desek. Za prvé Doomsday for Deceiver a No Place for Discourage. Léta 80. a debut kapely společně s Jasonem Newstedem, který album natočil a zmizel k Metallice. Debut je vysoce ceněný možná právě proto, že je v něm odkaz tvorby prvního alba Metallica. A u druhého samozřejmě taky ještě pár kousků zbylo. Prostě bylo vidět stopu, kterou Newsted v kapele zanechal. Navíc, jak tvrdí recenze, je to ten klasický osmdesátkový metal, nebo spíše ultrarychlý metal, který později po přechodu do další dekády a se vznikem dalších stylů v podstatě na nějakou dobu vymřel. Ti, kteří mají rádi tuhle muziku, tak pro něj jsou albový debut a dvojka kapely prostě klasika.

Tak bando, opět jsme zpátky ve studiu, za námi je další muzika. Flotsam and Jetsam, to nejsou jenom alba z let 80. Kapela vesele funguje dál a to i přesto, že ji potkalo to, co řadu dalších takových kapel. Tedy velké střídání personálu, který v kapele obsluhoval hudební nástroje. Pro někoho, co se týká tvorby, jsou vrcholem alba Quattro a Drift, kde se Flotsam and Jetsam přesunuli spíše do, řekněme, oblasti power metalu a hlavně si více vyhráli s aranžemi, ale to ostatně v 90. dělali i další formace. Určitě stojí za zmínku i materiál aktuální. Prostě když bych to zhrnul, kapele to pořád šlape. Tak bando, ještě jedna skladba, ať máme stopáž dnešní Metalmanie splněnou. No a já vám přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden se na vás budu těšit. Mějte se, zbavoš.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Rock. Tak bando, Ivo Raška tady sice nějakou dobu nebude, ale to neznamená, že přijdete o ostrý budíček. Naopak, už zítra se na vás budu těšit a budeme se bavit třeba o kokosu, jelikož bude mít svůj den. A taky se vrátíme k prázdninám. Máte nějaké zážitky? Zítra všechno probereme. Já se na vás budu těšit před 6 ráno.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem. Rádio Čas Rock, pravé rokové rádio.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme s kapelou Mystic Prophecy. Ta pilně pracuje na nové desce, která by měla spatřit světlo světa na podzim letošního roku. Bude to 27. listopadu a máme se těšit na novou etapu této party, která prošla personálním zemětřesením. Za bící soupravu se usadil Christophe de Camp, basovou linku udává Tony Gunn a kytaru, tak to se chopil Dan Bown. No a jak jim to společně klape, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Začátek dnešního dílu pořadu Víkend máme za sebou a je tady skvělá zpráva, která přichází jak od formace In Flames, tak Trivium. Tyto dvě partičky totiž dají síly dohromady na svém společném turné, které na konci března odstartuje v Dublinu. Bude mít celkem 24 koncertních zastávek, mezi kterými je i ta naše česká země. Tu mají zabukovanou na 20. dubna. Jejich show bude k vidění v pražském Outůčku a vstupenky, tak ty už jsou v prodeji. No, tak to nezní vůbec špatně, co říkáte?

Pořad Víkend pokračuje dál a jestli jste fanoušky kapely Alstorm, tak by vás mohla zajímat informace, že se tato partička v příštím roce objeví tady u nás. Tito skočtí piráti dostanou prostor na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích odstartuje 8. července a nabídne opět 4 dny nabušené skvělou muzikou, o kterou se tam kromě jich postarají třeba Therion, Amarant, Bruce Dickinson a celá řada dalších.

televizi Rebel, tak jako na rádiu Čas Rok, pokračujeme ve víkendu, a to s Flor Jansen, která by se měla 15. ledna pochlubit svým novým albem. To bude její druhé v pořadí, má být tvrdšího rázu než její předchůdce a nabídne celkem 12 písní. S tímto výtvorem se chystá vyrazit na turné, během kterého bude v pražském Roxy Gmání 27. ledna. No a jak bude ten její studiový zářez znít, tak o tom se přesvědčíme v singlu, který podle jejich slov napsali vůbec jako první v pořadí. Tady je a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky, že jste se taky přidali, a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladí.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

5:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.